0: Rádio, rádio, rádio Spin.
1: Yeah, aha, aha. Denně.

0: rádiu Spin.
1: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset, někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

Nehledáme. Jsme na Jsme nový slavný. Radio Spin.

0: Je mi fajn, dneska mě hraje Spin, takže volume si dej navíc.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Neříká Hector, loket z okna. Vypnul a neřeší do hovna. A haters...

Byl to lék, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Dorává na Machine Gun Kelly, ty ladíš Radio Spin, Krištof za Majkem, máme tu krásný pátek, máme tu konec týdne, aspoň toho pracovního teda, a svátek má Kristýna, takže všem Kristýnám přejeme všechno nejlepší. No a spinaři, já mám pro vás smutnou zprávu. Dominik tu dnes není. Dominik má dnes volno. A to znamená jediný, že tady rozjedem party! Konečně máme klid! Ne, sranduju. Já samozřejmě domů vypřeju, ať si užije volný den. No a my dneska zkusíme všechno sfouknout spolu, mrkneme na zprávy, nahodíme si poznávačku, celebrity voice flip, prostě si to spolu užijeme naplno, i když dneska prostě bohužel solo, no, co se dá dělat. V rychlosti se ještě mrknem na to, co nám hlásí počasí. Když jsem šel, tak to bylo fakt jako na svetr a na dlouhý kalhoty, takže se jdu schválně podívat. Po celé České republice průměrná teplota 12 stupňů Celsia. Na většině území to vypadá, že budeme mít dokonce sluníčko dneska a že nám ty teploty vystoupají během dne někam ke 24, možná i 25 stupňům. Takže takovej pohodovej letní den. Tak užívej, laď Radio Spin a jdeme si dát pořádně nabitý energický ráno.

Spin! Spin! Jo, pardon, už jsme tady. Výborně! Posloucháš Rádio Spin, Krištof za Majkem. Svátek má Kristýna a když jsem si tak trošku googlil, kolik lidí v Česku se jmenuje Kristýna, tak jsem netušil, že vás je tolik, protože to jméno má 50 tisíc lidí, 50 tisíc slečen. Takže všem těm 50 tisícům, který určitě teďka poslouchají, tak přeju jenom všechno nejlepší. No a jdem se vrknout na to, co novýho se děje v Česku. Tak třeba znovu se tady u nás otevřela debata o tom, že by se možná změnila délka základní školy. Protože ve hře je návrh, aby základka měla 8 místo 9 ročníků, přičemž ta povinná školní docházka by se potom přesunula na střední školy. A argumentuje se teda tím, že žáci by se dřív dostávali k odbornému vzdělávání nebo praxi. Hele, já nevím. Táta mi kdysi říkal, pokud se nepletu, že on neměl 9. třídu a že šel z 8. třídy přímo na střední. Ale jako já si to neumím představit. Prostě 9. třída, to jste mazáci, to jste nejstarší na té škole. Celý první stupeň k vám vzlíží jako k bohům, že jo, nosí vám svačiny. Do toho všechny ty problémy, co můžete dělat, že jo, kolik my jsme jich udělali. A do toho ty kamarádství, který jsem navázal, já nevím. Asi teda, kdybych mohl hlasovat, tak za to nehlasuju, protože 9. třída... Nejlepší 3 roky mojeho života.

0: A krásný dobrý ránko, ještě jednou posloucháš Radio Spin, máme tu pátek 24. července, svátek má Kristýna, ještě jednou všechno nejlepší. No a my si jdeme dát to, na co jsme samozřejmě zvyklí, a to bude pořádná poznávačka. Já jsem tuhletu poznávačku vybral včera, protože jsem si po delší době sednul, říkal jsem si, tyjo, co bych si tak pustil, na co mám chuť. A jeden film mi vyvstal úplně hnedka v hlavě a říkám, jo, to je přesně ono, to si teďka večer dám. Takže to je zatím jediná nápověda, kterou vám dám, protože teďka budeme hádat film, takže ukázka je tu.
1: Luku, pitomá, já bejt tvým tátou, tak tě seřežu, že si týden nesedneš.
0: Hele, já myslím, že je docela jednoduchý. Je pravda, že to je trošku... A počkat, už jsem to málem prozradil, dobře, nebudu nic prozrazovat. Prostě a jednoduše hádáme filmíček. Takže pokud víš, z čeho je tahle ta ukázečka, tak 210 32 30 30 a nebo mi to pošli voiceovkou do naší mobilní apky. Tady je ta ukázka ještě jednou.
1: Luku, pitomá, já bejt tvým tátou, tak tě seřežu, že si týden nesedneš.
0: Tak co, víš?

0: je takový typický ranní song, tyjo. Takhle přesně zní to, když ráno vstávám a to sluníčko se tam tak jako hezky dere a já si říkám, jo, další den, další dobrodružství. Sorry, dneska budu prostě šířit moji toxickou pozitivitu, protože dom tu není a samozřejmě všichni víme, že jakmile tady sedí dom, tak to je prostě tatínek, no, takže on mě to trošku tahá dolů. Každopádně, my tu máme páteček a máme tu taky poznávačku, kterou jsme chvíli zpátky rozjeli. Já připomenu, jak zhruba zněla ukázka, kterou jsem tady dával.
1: Luku, pitoma, já bejt tvým tátou. Tak tě seřežu, že si týden nesedneš.
0: Jo, seřežu, že si týden nesedneš. No a už tu máme pár tipů, já prozradím, že některý jsou správně, ty zatím pouštět nebudu. Každopádně máme tu i jeden, který mi přišel vlastně fajn, ale pořád je za roh.
2: Není to bota jménem Melichar.
0: No kámo, bota jménem Melichar, ta to není, ale jako ten vibe je podobnej z toho filmu, aspoň tak to na mě působí.
2: Že hraje tam Tomáš Holý nebo ne?
0: Hraje tam Tomáš Holý nebo ne? Já si myslím, že si ty nápovědy asi dát můžem, protože Tomáš Holý tam skutečně hraje. A když vám k tomu pustím ještě další ukázku, nebo možná i dvě, tak si myslím, že už možná budete tušit trošku líp.
3: Proč má ta velryba zavázanou hlavu? Protože jí bolí zub.
0: No a nebo třeba další ukázečka.
4: Kam jsi tak letěl?
5: Na nádraží, dneska přijede Luboš.
4: Jaký Luboš?
5: Můj tatínek. Náhradní.
4: Tak si máma přece jen někoho našla?
5: Ne, já si ho našel sám.
0: On si ho našel sám, no jo. Miluju tenhle ten film, fakt jako z celého srdce. Přijde mi to, že to je jeden jako fakt z nejhezčích filmů, který jsme tady v Česku natočili. Každopádně, pokud víš, 210 32 30 30, můžeš mi to brnknout, anebo mi to pošli do apky, já ji zkusím teda projet, ačkoliv na to tady nemám zjednanýho, protože doma volno, že jo, takže kdo mi tu apku projede, no nevím, prostě mi dej vědět, já to tady nějak poberu a za chvilku si to odhalíme.

0: Dodává nám kapitán Demo, my tu máme tady tu krásnou mexickou hudbu, chvilku si vychutnejte, tak nenápadně. Ole, toreadore, nebo jak se to sakra říká, nevadí. No a samozřejmě jdem si rozhřešit dnešní poznávačku. Já si myslím, že byla celkem jednoduchá. Možná podle té první ukázky, která zněla takhle.
1: Luku, pitomá, já bej tvým tátou, tak tě seřežu, že si týden nesedneš.
0: By se to asi úplně poznat nemuselo, každopádně, když jsem potom pustil věci jako...
2: Proč má ta velryba zavázanou hlavu?
3: Protože jí bolí zub.
0: Protože jí bolí zub. No každopádně měli jsme tu různý typy, třeba...
4: Není to Botamen Melichar.
0: Botamen Melichar to nebyla, ale pokud se nepletu, byl to Matouš a ten se potom opravil.
4: A to jak vytehnout velrybě stoličku, to velrybou byla velká nápověda.
0: Velká nápověda, jo? No dobře, když myslíš, tak to byla velká nápověda. Uvidíme, co na to ostatní.
5: To se tady, Michal. Je to jak vytrhnout velrybě stoličku, miluju ten film.
0: Jak vytrhnout velrybě stoličku, dobře, zatím jsou všichni úplně zajedno, podíváme se ještě třeba tady za Jirkou.
6: No jak vytrhnout velrybě stoličku?
0: Hele, vy jste si dneska prostě všichni úplně jistí, tak já nevím, je to ono, není to ono, já vám to prozradím, samozřejmě, je to ono, win-win. All I do is win-win-win, no matter what, got money on my mind. Krásný film z roku 1977 s Tomášem Holým v hlavní roli. Zbožňuju to. Je to pro mě trošičku symbol Vánoc, se přiznám, protože vždycky to, že jo, běží, buď to na Štědrý večer, anebo den potom. A já se tak rozvalím u té televize, dám si to cukroví, dívám se, usmívám se a je mi dobře. Každopádně děkuju všem za tipy, tím, že jsem tady dneska sám, tak já to úplně nestíhám všechno pustit. Každopádně nebojte, všechno tady poslouchám, o všech vím a zkusím zase, lomeno, můžeš zkusit zase, pokud se teďka nedostal na řadu, počkat si zhruba tak, já nevím, 5-10 minutek, dáme si totiž Celebrity Voice Flip a dneska to bude fakt šťavnatý Voice Flip.
7: Ráda spím, to nejlepší rádio.
8: Radio.

0: A ještě jedno krásný dobrý ráno, máme tu pátek 24. července. Chviličku zpátky jsme si tady sice už rozhřešili naši poznávačku, ale říkal jsem si, že by byla škoda, kdybychom ještě nedali shoutout všem, co napsali do apky, lomeno aspoň tomu zlomku, protože nevím, co se stalo dneska, ale jako do apky mi přišla halda, ale fakt, že halda zpráv, tak jsem to jako v rychlosti projel, máme tu třeba Toma.
1: Já jsem od sněhurky, to je jasný, jak vytrhnovali by stoličku.
0: To jsem rád, že jsi to tak pěkně poznal. Podíváme se ještě za Markéta, to byla taky správně. Snad.
2: Čau Krištofe, s bráchou jedem do práce a myslíme si, že je to film, jak vytrhnout vedlibě stoličku.
0: Je to tak, je to tak. No a poslední, co mě tady ještě trklo, tak byl Magic, pokud se nebude tu Magic.
3: Ahoj, je to Saturnin.
0: Tak, tady bych to takhle nechal. To necháme doznít chvilku. Tak. Saturnin to nebyl, každopádně neboj. Za chvilku si dáme Celebrity Voice Flip. Prozradím dneska, že to bude těžká věc, takže potom nastražte uši a v tuhle chvíli se jdeme ještě v rychlosti mrknout na dopravu. Takzvaně rychlá doprava na rádiu Spin. Co se regionu týče, tak se tak dívám, že se tu vlastně nic moc neděje. Jedinou věc, jediný crash tady vidíme v Ejpovicích, to je taková vesnička, kousíček od Plzně, jinak je to všechno vlastně úplně naprosto fresh. Co se dálnic týče, tak si počkáš klasicky jenom na D1, a to zhruba 10 minut, pokud přijíždíš do Brna. Jinak i dálnice vypadají, že se na nich nic moc neděje. No a co se samotný Prahy týče, ta je taky úplně fresh, průjezdná, bez větší zdržovačky anebo crashe. Každopádně, jestli máš nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích, tak 210 32 30 30 a nebo mi to pošlete do naší mobilní apky.
4: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
5: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
6: Pojď to rozpálit, pojď.
4: Rádio Spin.

0: Radio Spin. Celebrity Voice Flip. Posloucháš Radio Spin, máme tu pátek 24. července, svátek má Kristýna, takže ještě jednou všechno nejlepší a jdem se pomaličku překlopit do další půlhoďky, ve který naším hlavním tématem bude Celebrity Voice Flip. Připomenu, pro ty, kdo neví, v Celebrity Voice Flipu hledáme nějaký zamotaný a zamuflovaný hlas, ty se snažíš odhalit, komu tenhle ten hlas patří a může to být úplně kdokoliv. Může to být známá osobnost, může to být třeba sportovec nebo člen nějaký kapely. Je to vlastně čistě jenom v mojí režii. No a já jsem si pro vás dneska připravil jako celkem šťavnatej voice flip. Schválně vám ho pustím a pak si k tomu něco řekneme, jo.
1: A jít, co než už máma, radí se
0: tak. A co si k tomu řekneme? Jediný, co ti k tomu teďka v tuhletu chvíli prozradím, je, že je to Češka. Jo, slyšíš dobře, víc mě neřeknu. Takže pokud máš nějaký tip, 210, 32, 30, 30, anebo mi to pošli do naší jabky.
2: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka

0: stále posloucháš Radio Spin s Krištofem, respektive ráno Radio Spin s Krištofem. No a v tuhletu chvíli tady řešíme celebrity voice flip, to znamená, hledáme, komu patří trošičku zamuflovaný a zamotaný hlas. No a už mi tady přišlo pár tipů a řeknu vám, že ani jeden není správně. Jdem se na to podívat.
1: Krištof, tady je Dudley. Já od boku, že ty děláš to v tom divadle nebo toho herca, tak já bych zkusil, že to bude herečka Luzka Ondráčková.
0: Hele, jako jdeš na to celkem dobře, protože sice jo, dělám herca, ale zároveň, jako ona to vlastně herečka je. To můžu tak trošičku přiznat. Jdem se ještě podívat do apky, tady třeba Stehno.
2: Čau, čau, tady Stehno. Hele, nebude to náhodou Shopaholic Adel.
3: Je.
2: Díky.
0: Tak tato nebude, kámo, tato fakt nebude, to není herečka. A ještě tady máme třeba Marase.
4: Ahoj, tady Maras, já si myslím, že celebrity voice lip je Čvančarová. Čau.
0: Čau, čau, Čvančarová to není, kámo, no, bohužel. Tak hele, co si o ní řekneme, jo? Nikdo jste se netrefili, každopádně já si myslím, že tuhletu slečnu bych nejlíp popsal tím, co o sobě sama píše. A sice... Divadlo je mojí největší vášní. Přesvědčivě zahraju Kleopatru i Surikatu. Takhle jako větu. Zároveň prozradím, že krom toho, že se věnuje herectví, tak se věnuje i moderování. Takže ji můžeš znát možná i z nějakých moderací. Ještě jednou vzpomenu, jak zněl ten hlas.
5: A jít co než s mama. Radí se hrmíme hrčnému.
0: Tak co? Už to ringuje bel, jak říkáme bohemisti. Jestli jo, tak 210, 32, 30, 30, anebo apka.
6: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka Rádia Spin. Hold on.

0: Radio Spin. Celebrity Voice Flip.
1: Protože máme čas, tak já udělám jednu takovou menší výjimku a ještě vám to celý neodhalím, protože mi sem chodí spoustu různých typů a zatím byl správně jenom jeden a ten vám ještě nepustím. Každopádně můžeme se skočit podívat třeba do apky, co si o tom tady myslí Petr.
2: Čo, Krištofe, tak já v tom slyším Dagmara Havlovou. Je to...
1: Dagmar Havlovou, je to možný? No nevím, schválně si to pustíme a nastražte uši.
3: A jít než už mama.
1: Co? To by mohla být taková Dagmar Havlová, ale není. Já vám k tomu řeknu poslední nápovědu a pokud po tý nebudete vědět, tak jako vůbec nevím, co je špatně dneska, jo? Tady ten hlas, který vám pustím ještě jednou teď.
3: A je co než už mama.
1: Tenhle hlas přijde v 9 hodin a vezme to tady po mně. Řekl jsem to!
0: Jsi ready? Tak 210-32-30-30 nebo mobilní apka Radia Spin.

0: Krištof za Majkem a jdem si to konečně rozhřešit, protože dnešní voice flip vám dal celkem zabrat. Já když jsem ho včera stříhal, tak jsem se strašně smál a říkal, hej, to bude hnedka, ne, to poznaj. No, nestalo se, až teďka po poslední nápovědě. Připomenu, jak ten voice flip zněl.
1: A co než mama?
0: Jo, jo, tak schválně, jo. Co si o tom myslí Dagli?
2: Není to Hrachovcová Viktorka?
0: Není to Hrachovcová Viktorka, tyjo, herečka, moderátorka, možná by to sedělo, což Trůdl.
3: Ale ty lišáky by tam dal určitě Vicky, viď?
0: Jo, tak takhle jo, lišáček, že by ji tam takhle pustil, no těžko říct, uvidíme. Co si o tom myslí Stehno, ještě jednou?
4: Čau, čau, tady Stehno, ale tak to je na 100% Vicky z vašeho rádia.
0: Dobře, a podíváme se ještě za Milhausem.
5: Čau, ahoj, dobré ráno. Já si myslím, že to bude Viktorie Harachová, asi.
0: Viktorie Harachová, hele, já si myslím, že vám to takhle můžou znát. A samozřejmě je to naše Vicky, ta Vicky, která přijde už asi za dvě hoďky a tady to převezme po mně. Já vám pustím schválně tu ukázku, ze který jsem to bral, našel jsem to na YouTubeku.
1: Jmenuji se Viktorie Hrachovcová, je mi 23 let a pocházím z Prahy.
0: Takhle si myslím, že už je to naprosto jasný. Díky všem, co jste hráli, byla to sranda. Těším se, co potom vymyslíme v pondělí, tyjo, za nějaký voice flip.
6: Jsi ready? Tak 210-32-30-30 nebo mobilní apka Radio Spin.
7: Radio Spin.
6: Radio

Hrál nám Pop Smoke, Dua Lipa, výborná písnička takhle na ranní rozjezd. Máme 6 hodin 54 minuty, pátek 24. července a Krištof za Majkem. To je celý výčet věcí, který jsem chtěl říct, takže se mějte a odcházím. Ne, dělám se srandu. Samozřejmě stihli jsme toho teďka celkem hodně, dali jsme si tady zprávičku, potom jsme uhádli ten zamotaný celebrity voice flip. Já se divím, tyjo, že jste to ale uhádli. Bylo to těžký a všechna čest, upřímně, jo, všechna čest. I po těch nápovědách to nemuselo být tak úplně jasný. Taky jsme si tady dali poznávačku, jsem se nemohl spomenout, jak se to jmenuje, tyjo, poznávačku, ve který jsme hádali, jak vytrhnout velrybě stoličku. Hele, já si to zatím užívám. Trošku mi tady chybí ten Dominik, jo, přece jenom prostě je to taková levná pracovní síla, když já si tady sednu za mixák, tak Dom si tam sedne, já říkám Dominiku, stříhej ty hlasovky! A on tak jako sklopí uši a to, ne, dělám si srandu, samozřejmě. S Dominikem se máme rádi a respektujeme se. A já ho taky respektuju, pokud si teda zrovna nesundá k šutku, no. Jdem se ještě v rychlosti mrknout na to, jak moc nám kouzlí venku počasí. To zatím vypadá, že se moc nezměnilo. Po celé České republice průměrná teplota 12 stupňů Celsia, ale na většině území už tam pomaličku vychází sluníčko a vypadá to, že bude jasno. Když se dívám na radar, neprší vůbec nikde, to je fresh. No a co se nějakých odpoledních maxim teplot týče, tak tady vidím, že bude zhruba 24

0: stupňů po celé České republice. Místy očekáváme i slabý přehánky, a to hlavně v Královéhradeckém kraji a taky na Vysočině. Jinak všude kolem to vypadá, že by to dneska mohl být takovej fresh chladnější letní den.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
4: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv a kdekoliv. Radio Spin jde s dabou.
5: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
6: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
5: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
6: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!

0: divnej smrad.
1: Miluju tu písničku.
0: I turba pod kapotou a sedí to ve všech bodech. Nebude to růst, jestli nebude to bolet.
1: Elboy, Dorian, silný hlad, kámo, naprosto zbožňuju ten beat. Každopádně je tu páteček, 24. července, pohodička, ne? Končí pracovní týden. Jdem se podívat na to, co nás tak ještě čeká. Dáme si pravdu nebo lež, jo? Dneska to bude teda bez doma, takže si to dáme hezky jedna versus jedna po staru. Ty versus já, uvidíme, kdo vyhraje. A potom ve hře jedna na jednoho budu dneska hodnej a výherci pošlu super pohodlný, super černý, super provedený triko Rádia Spin, tak se na to určitě počkej. Každopádně, teď tu mám pro vás jednu zprávu, kterou jsem objevil a říkal jsem si, kámo, proč? Proč prostě? Elon Musk totiž oznámil, že chce ještě do konce roku pomocí své AI technologie vytvořit celovečerní adaptaci Homérovy Odyseji. A vy si teď můžete říkat, no jo, Elone, kluku jako jeden jihoafrická, proč bys to dělal? Proč bys tvořil něco, co teďka zrovna je v kinech? Přece jenom Nolan natočil Odyseu, která vypadá fenomenálně. Já jsem ji teda ještě neviděl v kině, ale jenom podle traileru se mi to brutálně líbilo a jsem na to natěšený jak blázen. No a tohle to řeknete Elonovi a Elon vám odpoví, no jo, kámo, já to udělám přes AI, protože mi přijde, že ta Nolanova verze není úplně historicky přesná, jo? A já udělám něco, co bude úplně věrný tomu původnímu eposu. Kámo, já nevím. Proč vlastně? Na jednu stranu, jo, je to prostě technologicky fascinující, jo? Udělat celý film z ničeho. Jako fakt z ničeho. A na druhou stranu jako otázka, nechcem od toho filmu náhodou něco víc, Ilone, co? Než jen nějaké dokonalé vygenerované obrázky? Teď Homérovo Odysseu zpracovalo milion tvůrců, ne? Vložili do ní vlastní pohled. A když to bude dělat AI-ko, tak jasně, technicky působivý, bude to vypadat úžasně, ale jako z toho úplně všechno zmizí, ne? No uvidíme. Doufám, že se nedožijeme teda věku, no, že já se nedožiju věku, hlavně, že ty filmy už budou jenom AI, protože to vůbec nevím, co bych dělal. To bude taková nuda, tyjo.
2: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

novin, Radio Spin, Krištof s tebou. No a včera jsem si tak říkal, tyjo, co bych tady s váma otevřel za téma? Něco, co by nás mohlo bavit, něco, o čem si pořádně pokecáme. No a pak mě napadl takovej spásný nápad, protože Dominik tu dneska není a ten kluk ušatá včera se těšil, že si užije den volna, že si poleží v té postýlce. No a mě napadlo, že bychom mu dneska společně mohli udělat radost. Přece jenom motto mojeho života obecně je šíření toxický pozitivity, takže doufám, že to přenáším i na tebe takhle ráno, že tě moc neštvu tady tímhletím. A pokud tak si to vypl to rádio a vlastně už mě neposloucháš, takže to je v pohodě, to se odfiltruje samo. Ne, ale že bychom tomu Dominikovi dneska mohli udělat takový malý audio přání. Ono to může být vlastně cokoliv, prostě pokud tě napadne cokoliv, co by si Domovi chtěl poslat, co bys mu chtěl předat, co bych mu chtěl vzkázat, tak volej na číslo 210-32-32-30. Jak dlouho tady dělám, že to číslo nevím. Nebo mi to pošli do apky samozřejmě. No a já tady ty zprávy vezmu, udělám z toho takovou jako velikánskou nahrávku, kdy budete přát Domovi všechno hezký, anebo taky všechno špatný, těžko říct, záleží, jak ho máte rádi. Sestříhám to, no a v pondělí si můžeme dát dokonce live reakci přímo od doma a to mi přijde super. Protýkám, že to teda může být úplně cokoliv, takže kdybyste chtěli Dominika trošku zroustit, já se taky bránit nebudu, jo?

0: ještě jednou krásný dobrý ránko na rádiu Spin ti přeje Krištof. Máme tu páteček 24. července, něco málo po 7. hodce, přesně řečeno 7 hodin 12 minut. No a já už jsem pomaličku zabrouzdal do toho dnešního tématu, který bych tady s váma chtěl řešit. Není to úplně téma jako téma, já jsem to tak trošku nahekoval takzvaně a říkal jsem si, že když má ten Dominik volno, na který se tak těšil, jako fakt celý týden tady, co jsme tu byli, tak básnil o tom, že v pátek tady budu sám a že mi asi ani napíše poznámky a že to mám tady zkusit nějak jako udělat všechno, tak jsem si říkal, že bychom to Dominikovi mohli trošku osladit a zároveň trošku zpříjemnit, to záleží samozřejmě na tom, jak to zrovna cítíš, a že bychom mu mohli udělat takový jedno velký audio přání, který mu potom můžeme i v pondělí pustit a můžeme si dát live reakci. Já už tu mám prvního přispěvatele, no a tím je samozřejmě Michal.
1: Ahoj Dominiku, tak prosím tě. Já ti přeju, ať můžeš hezký den, ale prosím tě, namaši tu tvojí plešku, ať se nespálí, ať tam nejsiš jak sluníčko v tom rádiu.
0: To je přesně něco, pardon, to je přesně něco, co jsem čekal. Prostě první přijde pochvala, to je jak doma, první přijde pochvala a potom prostě přijde ten zdrb. Každopádně jo, takhle nějak, tohle to je naprosto úžasný, myslím, že to Dominika jak potěší, tak ho to zároveň i naštve. Takže kdybys měl jakýkoliv přání na mysli, tak ho Dominikovi klidně pošli. Může to být fakt úplně cokoliv, úplně nejlíp, když to bude takový ten typ těch přáníček, co posílá moje babička vždycky na Facebook, když mám narozeniny. To by bylo úplně, ale že úplně nejlepší. Pokud máš nějaký přáníčko pro doma, 210 32 30 30 nebo mi ho nahraj do naší mobilní apky. Díky moc. Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the wifi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry, I'm gonna take 10 steps then I'm taking off top off, take off the fabricated dreams and the microwave memes.

0: Jo, tak já mám pocit, že toho Dominika asi nemáte rádi, nebo něco. Posloucháš Radio Spin, pátek 24. července. No a já jsem to chvilku zpátky nakousnul, že bych rád Dominikovi udělal takový jedno velký, nebo i malý, těžko říct, audio přání, který bych mu potom rád pustil, protože Dominik má dneska volno, ani neposlouchá Radio Spin dneska a bude tu až pondělí, takže bychom mu něco pěkného společně nahráli, nebo i možná něco trošku rýpavýho a potom si to společně pustili. Zatím tu mám teda jenom Michala.
1: Ahoj Dominiku, tak prosím tě, já ti přeju, ať si užiješ hezký den, ale prosím tě, namaši tu tvojí plešku, ať se nespálí, ať tam nejsi jak sluníčko v tom rádiu.
0: A tohle to je přesně ono, prostě pokud máš nějaký pěkný přáníčko, nebo něco, co by si Dominikovi jenom rád vzkázal, jo, třeba, že mu přeješ krásný den, nebo že mu přeješ úžasný let do Turecka, kam si jde nastřelit vlasy, těžko říct, těch možností je milion. Pojď mi to zavolat na 210 32 30 30, je to naprosto jednoduchý, nebo mi to prosím tě namluv do naší mobilní apky a pošli mi to tam, ať má Dominik radostný. Yeah.

0: Jedeme dál na Rádiu Spin s Krištofem. Bohužel dneska bez doma, ale to vůbec nevadí, protože dom, to je dnešní téma. To je ten týpek, kterýho jsme si tady vzali na paškál a kterýmu tady společnýma silama skládáme přáníčka, aby ten kluk měl prostě lepší den. Hele, přispěla mi tady třeba Baruš.
1: Prosím tě, já si Dominikovi popřát dneska pěkný sex.
0: Joj. Kurňa, to nevím, jestli můžu použít.
1: Proč bys nemohl, ty ves rozpělně. Tak mu není 15, ne, prosím tě.
0: 15 tomu není, Marčo, to je pravda. Já si myslím, že Dominik i v 15 vypadal, že je mu 30, ale měl teda trošku víc vlasů. Každopádně, Dome, neboj, přeju ti to samý, co Barča rozhodně. Zároveň se ještě pojďme rychle podívat za Jiřím, který mi tady poslal voicovku do apky.
2: Čau Dominiku, já jsem slyšel, že máš volno. Jak si to jako představuješ, my tady všichni chodíme do práce, vyděláváme prachy a ty si ležíš doma. Připadá ti to normální? Staň a přispěj do společnosti, ale jinak ti máme všichni moc rádi. Čau.
0: Yes, jako zachránil jsi to Jirko na konci, ale je to skvělý, přesně. Dome, jak to, že si válíš šunky? A to ti říkám já, který tady nebyl v úterý a ve středu, ale co se dá dělat? Já jsem pracoval, ty nepracuješ, ty si válíš šunky doma. Každopádně, pokud bys i ty chtěl tady přispět do naší krásný koláže přáníček pro doma, tak prosím tě 210 32 30 30, může to být úplně cokoliv tě napadne, klidně mu prostě můžeš jenom popřát třeba, nevím, pěkný Vánoce nebo tak něco. Každopádně, kdyby tě ještě něco napadlo, nechtěl bys volat, tak je to naše mobilní apka, kam mi to můžeš poslat ve formě voiceovky.

0: peníze, party, Miley Cyrus nám dohrála společně s Big Sheenem, jsem chtěl říct, nevadí, je to Sean, těžko říct, jak se to vyslovuje, každopádně máme tu pátek 24. července. Dneska je tu Spin ráno pouze s Krištofem, ale to vůbec nevadí, protože doma si tady tak jako virtuálně připomínáme tím, že mu posíláme přáníčka. Já hodím takový jenom rychlej recap, aby si náhodou, aby si nacítil, co tady vlastně pořádně děláme, a kdyby ti náhodou pak něco napadlo, samozřejmě mi to ještě můžeš doposlat v podobě voiceovky anebo na číslo. Tak máme tady třeba Michala, tak Michale, co si teda popřál domově?
1: Ahoj Dominiku, tak prosím tě, já ti přeju, ať si užiješ hezký den, ale prosím tě, namaš si tu tvojí plešku, ať se nespálíš, no. Ať tam nejsiš jak sluníčko v tom rádiu.
0: Správně, domova pleška, to je prostě jedno velký téma. Co taková, Baruš?
2: Prosím tě, já si Dominikovi popřál dneska pěkný sex.
0: Tak, k tomu vlastně se asi nemůžu vyjadřovat, každopádně, jo, Dominiku, to ti přeju taky, neboj. Co Jiří?
3: Čau Dominiku, já jsem slyšel, že máš volno. Jak si to jako představuješ? My tady všichni chodíme do práce, vyděláváme prachy a ty si ležíš doma. Připraví to normální. Staň a přispěj do společnosti, ale jinak ti máme všichni moc rádi. Čau.
0: Jo, jako máme tě trochu rádi, Dome. Možná, Jirko, to bude v tom, že je to dom, takže se válí doma, těžko říct, nevím. Poslední, kdo tady přispěl do naší trošku do mlýna, jak se říká, jsem přemýšlel nad tím spojením, tak je Petr.
4: Čau, Dome, prosím tě, to si snad z nás děláš srandu, tyhle, ty si doma válíš šunky, vole. A já tady potím krev v práci, tady jsi to má narovaná, nebo jak to máš?
0: Wow, wow!
4: Tak se měj, čau.
0: Romane, neposlouchej, doufám, že nesedíš tady nahoře v kanclu a nedostanu zdrma za chviličku, anebo že se mě teďka nemáš ve sluchátkách někde v tramvaji, to by bylo ještě horší, teďka půjdeš tady kolem a já dostanu. No každopádně, kdyby ti ještě napadlo jakýkoliv přáníčko pro doma, který mu potom můžeme takhle v pondělí společně pustit, tak určitě 210 32 30 30, nebo mi to pošli do té naší mobilní apky a my se jdeme v rychlosti mrknout na... Rychlou dopravu na Radio Spin, co se regionu týče, tak jediný crash tady momentálně vidím v Bechyni, a to na silnici 122. Jinak to zatím vypadá, že je to všechno v regionech úplně fresh. Co se dálnic týče, tak si klasicky počkáš asi 13 minut na příjezdu po D1 do Brna. Mírně mi tady skotačí i Pražský okruh, když se na to tak dívám, a to hlavně u Baranďáku, tam zhruba 5 minut, a taky u sjezdu na Beroun, tam je to celých 10 minut. Jinak je Praha úplně fresh až na jeden crash. Ještě mi to dokonce rýmuje. Ten je na Vinohradech a hlásí ho tady ulice Bajkalská, tak opatrně i tam. Kdyby cokoliv, číslo 210 32 30 30, kdybys věděl o nějaký bouračce nebo o nějaký zdržovačce, určitě dej vědět.
5: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: korektum u trubky. Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Je to tak, protože tu máme pátek, tak to znamená, že za necelých 40 minut tě tu čeká i DJ set od DJ Devkoma. No a abychom to všechno stihli, tak si hezky zahrajeme jeden na jednoho. Já připomenu, že se samozřejmě hraje o triko Rádia Spin. Rádia Spin? Rádia Spin je takový krásný, černý, celkem fajn materiál a do toho má krásně růžově vyvedený Rádio Spin. Takže pokud si chceš zahrát o tohleto tričko, volej 210 32 30 30 právě teď. Potřebuju dva z vás, který se utkají proti sobě a jeden z vás potom bude vítěz, no.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: A já mám radost, protože tu mám dva bojovníky, kteří se tady tak jako připojili a v tomhletom pomyslným ringu se poperou. Takže na drátě číslo jedna tady vítáme Michala, pokud se nepletu. Čauko.
2: Ahoj, ahoj.
1: Nazdárek. Hele, věříš si dneska, že bys to tričko mohl vyhrát?
2: Ale snažím se dovolat jako dlouho. Takže si věřím.
1: Hezky, takže už to máš nabrýfovaný, jo?
2: Jo, jo.
1: No uvidíme, dobrá. Protože ve druhém rohu proti tobě bude stát Petr. Petře, dobrý ráno.
3: Dobré ráno.
1: Nazdar, tak co ty, taky se snažíš dovolat už dlouho?
3: Ale já když to zkusím, tak se dovolám. Takže ne,
1: no, tak
3: ale dlouho vás poslouchám a věřím si, že to dám.
1: Takže to je vlastně souboj dvou ostřílených mazáků, by se dalo říct. Takový Mike Tyson a Mohamed Ali proti sobě.
2: Sejdím lehkou nevýhodu. Když se vždycky dovolá, tak...
3: No takhle, důležit se dvakrát.
1: Nebojte, téma bude naprosto jednoduchý. Příroda. Co vy a příroda, v pohodě?
2: Tak no. Hezky se na to kouká, no.
1: Jo, chápu. Nebojte, bude to naprosto jednoduchý. Připomenu jenom pravidla. Já položím otázku a vy se o ní musíte přihlásit tím, že řeknete nahlas svý jméno. Ten, čí jméno uslyším první, tak toho vyvolám. A když ta odpověď bude správně, tak má bod. Je to naprosto jednoduchý. OK?
2: Yes.
1: Super, tak připravte uši. První otázka. Jak se jmenuje samice od koně?
2: Michal.
1: Tak to byl Michal o chviličku dřív. Michale?
2: Klišna.
1: Je to Klisná, ano, správně. Jeden bod pro tebe, Bengr. Připisuju ti ho tam. Petře, co? Tam byly nějaký námitky, nebo co?
3: No, jak to slyším? Já jsem to řekl první, ale jestli tam je spoždění.
1: Neboj, tady máme tu nejlepší latenci, co jde, ale třeba to vychytáš teď, uvidíme. Druhá otázka. Která kytka se otáčí za sluncem?
3: Petr.
2: Michal.
1: To byl Petr, rozhodně.
2: No.
1: A je to slunečnice, já tě nebudu napínat, výborně, pánové. Tady se přiostřuje půda pod nohama.
2: Teď mám námitky, já.
1: Nebojte, já tady sedím, toto je telefonní ústředna a já tady slyším všechno tak, jak se to říkali real time, že jo? Skoro. Ale byl to Petr tady u nás. OK,
3: pa,
1: kusy.
3: Pak jsem si slyšel tím já jako sebe a ty si řekl Michal, no je to úplně, já to chápu.
1: Je to tak, no, je to tak. Nebojte, moje uši jsou jediný arbitr tady. Takže, okay. Poslední otázka, která to rozhodne, protože je to 1-1. Zapojte uši. Otázka zní. Z čeho se líhne motýl?
3: Petr.
2: Michal.
1: Byl to Petr. Petře?
3: Z larvy. Housenka, larva, motýl. Nazdar. Víra.
1: Jako nevím, jestli ti to úplně uznám, ale...
2: Já
1: co?
2: To vím. Já
1: no,
2: to vím.
1: Zkus to schválně.
2: Koukla.
1: Jakoby to je ta otázka, ano, to je ta odpověď, kterou jsem chtěl, no. To je ta odpověď. Kukla, koko, přesně to je ono, je tam win. Hele, je to tak, no, Petře, bohužel, jakože řekl jsi, já bych ti to jako mohl aspoň trošku uznat, ale to, co jsem chtěl, tak bylo kukla.
2: Ale já
3: děkuju
2: Petrovi, protože jinak bych řekl to samý.
1: On ti to vlastně takhle odhalil.
3: Hoší, tak pojďme hrát oba, nějaký merčí malej, no.
1: Nic, Petře, já ti děkuji, že jsi hrál s náma, však kdyby náhodou od pondělka do pátku jsme tu stejně zas, takže zavolat si můžeš samozřejmě znovu. Michale, ty mi prosím tě vydrž na drátě, já si o tebe jenom vezmu nějaký info, aby ti to tričko došlo. Díky moc, kluci, zatím se mějte, čau.
3: Čau, mějte se, čau.
2: Čau.

0: do.
1: Swag. Já si pamatuju, že když tahle ta písnička vyšla, tak jsme to poslouchali s bratrancem, když jsme hráli hry na počítači. A strašně jsme se u toho řezali, ale brutálně. Musím říct, že mi ta písnička ale dokonce baví i teď, po té době, co to vyšlo. Každopádně, posloucháš Radio Spin, je tu pátek 24. července, za Majkem je Krištof. No a... Dome? Dome? Dome, jsi tu? Ano, doma neslyšíte, protože dom je doma. Každopádně, já jsem si tady chvilku zpátky říkal a otevřel jsem takový téma, že tady domovi nahrajeme nějaký pěkný přáníčka, aby se ten kluk ušatá potom cítil dobře. Já mu to v pondělí tady v éteru přehraju, dáme si takovou live reakci a uvidíme, jak moc ho to bude těšit. Každopádně, mezi tím, co jsme tady měli jeden na jednoho, tak mi do apky přišly asi další tři přáníčka, takže se je pojďme dát. Schválně, co mu tady přeje Ladis.
2: Tvoj. Co to je za slovo? Dovolená. To my jako živnostníci neznáme. Však počkej, ty si na to vzpomeneš, až ti budou jednou vyměřovat důchod. A řekneš si jo, tak malýho mám kvůli tomu jednomu dní volna. Tak jo, dělám si srandu. Užij si to. Čau.
1: Mně se líbí, jak se najeli ten model, že vždycky doma zdisujete a na konci, hej ne, dělám si srandu, kámo, apríl, je to v pohodě. To je super, takhle to přesně má být. Ladis, díky moc, jdem se přesunout do apky i za Milhausem.
3: Taky bych chtěl domovi popřát pěkný den, ale vzhledem k tomu, že předpověď počasí na dnešek nemá být nic moc, tak bych tomu asi ani sám nevěřil, ale... Jak už tady bylo řečeno, máme ho všichni rádi a asi už je to volno.
1: To je krásný tady tohleto. Mně se z toho chce normálně až bečat, jak se říká u nás. Jdem se ještě přesunout za Čendou rychle.
4: Ahoj Dome, přeju ti krásnou páteční dovolenou. Hezky. A kdyby se nevěděl, co s časem, poslechni si skladbu Ženy víno zpěv a už si těším na pondělí. Čau, užívej.
1: Dome, slyšíš to? Čenda se těší na pondělí. Čenda se těší, až tě uslyší. Čenda už se prostě těší na to, až tady nebude Krištof, který je věčně vysmátý od ucha k uchu a hustí tady do vás pozitivitu. Každopádně lidi, spineři, díky moc. Já z toho domovidu teďka něco střihnu, zatím vám dám tady J-Lo, Jennifer Lopez, která má by dneska narozky, takže všechno je lepší, J-Lo. Pustím vám mi tady...

Dohrála nám Nicki Minaj, ty stále posloucháš Radio Spin. Máme tu pátek 24. července, no a svátek má Kristýna, takže všem týnkám, kikám,

maminkám třeba ještě přeju samozřejmě všechno nejlepší. Hele, dejme si takovej rychlej recap. Já už tady pomaličku stříhám všechny vaše vzkazy pro doma. Nakonec se nám jich nakupilo hodně. Já jsem se na začátku trošku bál, že toho doma nemáte rádi, že ho tady jen tak jako tolerujete, ale že se třeba vždycky těšíte, až to bude sedět Roman. Hele, přesvědčili jste mě, že toho doma vlastně rádi máte. Takže děkuju za všechny tyhle ty voiceovky. Jak už jsem říkal, se stříhám z toho jeden takový větší soubor a když na to v pondělí vyjde čas, což já doufám, že vyjde, tak to Dominikovi pustím, nebo vám tu reakci dokonce i natočím, takže určitě si počkej i na pondělí. Každopádně my už jsme si stihli dát jeden na jednoho a v další hoďce, respektive v další skoro čtvrthoďce, nás samozřejmě čeká i pravda nebo lež, na to si určitě počkej, protože tam budu potřebovat potom jednoho z vás, který se postaví proti mně. Dneska to dáme takhle jedna versus jedna. No a hned potom DJ set DJ Devkoma. Na což já se upřímně celkem těším, protože já jsem takhle v pátek nikdy rádio směr neposlouchal, takže dneska to s tím bude moje premčano. Jdeme ještě v rychlosti mrknout na to, co nám dělá počasí, to vypadá celkem dobře. Po celé České republice máme teď průměrnou teplotu 13 stupňů Celsia, na většině území máme skoro jasno, výjimkou jsou teda tady Krkonoše a Královéhradecko, tam máme oblačno. Co se těch denních maxim týče, tak ty vystoupají někam ke 24 stupňům Celsia, a to hlavně v Čechách. Co se nějakých přeháněk týče, tak slabý přeháňky očekává Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, anebo taky kraj Vysočina, ale nebude to nic extra, žádný velký čmachot, nebo jak se to tady říká česky.

0: ženy treba lúbiť.
1: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
2: Posloucháš Radio Spin, no a tohle to je jeden z posledních restíků, který jsme tady dneska ráno ještě zanedbali. A to je samozřejmě pravda nebo lež. Dneska si dáme jedna versus jedna, budu to já versus ty. No a tématem bude řecká mytologie, kámo. Takže pokud chceš, tak volej hnedka teď. 210 32 30 30, beru jenom toho prvního, kdo se dovolá, abychom se tady dali hezky fight pořádně. Vzhledem k tomu, že tu Dominik není, no tak to prostě musíme udělat takhle. No nevadí, 210 32 30 30, volej sem.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Plynule přejdeme z Vesny a Bena Kristoval, jakožto z novějšího folku a folkloru do trošičku jiného folkloru, protože já už mám na drátu Martina. Čau, Martine.
2: Čau, čau.
1: Nazdar. A jdeme si dát společně pravdu nebo lež. Respektive já budu říkat otázky a na tobě bude poznat, jestli lžu, anebo jestli říkám pravdu. Hele, Martine, tématem je dneska řecká mytologie. Co ty a tohleto téma?
2: Hele, jako mě to tohle téma docela jako občas zajímá, jako baví mě se o tomhle tématu docela zajímat i rozvídat nové věci, takže snad to vyjde.
1: No, tak uvidíme, já jsem zákeřnej, neboj. Dobrá,
2: no, právě.
1: Tak můžeme jít na to?
2: Jdem na to.
1: Super, první statement, Martine. Hades byl řeckým bohem smrti.
2: Ano, pravda.
1: Ty jsi to úplně vykřikl jako sebejistě, tyjo. Takže
2: Hades byl ten nejzlejší ze všech.
1: Dobře, takže jako není co řešit, jo, říkáš. Prostě mám označit, ano, že je to pravda.
2: Ano.
1: Dobře, tak já ti to označuju. No, Martine, já tě zklamu, bohužel tohleto je lež, kámo.
2: Fakt, jo?
1: Nebudeš tomu věřit, ale řeckým bohem
2: jo,
1: smrti, je lomeno skonu, je Tanat... Čeho?
2: Bůh války, Hades je bůh války.
1: Ne, to je Ares, bůh války, ale Hades je bůh podsvětí, že jo?
2: Aha, ale tak tím pádem ale i smrti, ne?
1: Není, protože bacha, já jsem si to taky myslel, ale řeckým bohem smrti, lomeno toho skonu, tak je Thanatos.
2: Aha.
1: Taky jsem to vůbec nevěděl, kámo.
2: Tak to děkuju za novou informaci.
1: Za málo, já doufám, že to samozřejmě využiješ takhle v běžném životě, že jo? Jdeme dál, jeden bod pro mě. Druhý statement. Řekové uctívali i boha spánku, který se jmenoval Insomnios.
2: No.
1: No, jak ti to zní, Martine?
2: Ale mně to zní tak jako lež, ale...
1: Jo.
2: Spánku, ne, to mi přijde jako trošičku fakt blbost. Oni byli spíš na takový znešení, jako láska a takhle, ale zase nikdy nevíš. Jako.
1: No právě, u těch řeků nikdy nevíš. Jako myslíš, že vůbec neměli boha spánku, jo? No, já tě zavádím schválně, to je co?
2: No, právě.
1: Já úplně, kámo, slyším ten intelektuální porod teďka, jak se ti děje v hlavě, to je super.
2: Jo, ale co, tak dáme pravdu, protože se bojím, že se mě snaží nachytat.
1: Jo, takhle jo, že bych byl tak zlý, prosím tě, to nejsem. No dobře, v tom případě poslední verdikt je, že říká, že to je pravda, jo?
2: Jo.
1: Dobře, označíme tady pravdu. No ale bohužel, Martine, druhý bod pro mě, to jsem si nevyslel. Jakože takhle, měli boha spánku, já si teďka nespomenu úplně z hlavy, jak se ten týpek jmenoval, možná, že si vzpomenu, ty vole, ale počkej, každopádně to Insomnios, že jo, jo, Morpheus vlastně, už vím, Morpheus se jmenoval.
2: No, je tak to tak? Jsi říkal, že tam byl nějaký takovej... Právě.
1: Byl tam nějaký jiný, no. A já jsem právě včera...
2: Jménem, no, bohužel,
1: yes, já jsem právě včera, co si četlo Insomnie a říkám, tyjo, Insomnios, to zní, jako by to mohl být nějaký bůh, že jo. Tak jsem ti ho tam dal. Hele, dva body pro mě. Martine, uvidíme, jestli to bude full win. Jestli to bude full win, no, anebo jestli dáš jeden další bod. Tak poslední statement.
2: Tak pojď.
1: Řecké báje a pověsti známe u nás hlavně díky stejnojmenné knize, kterou napsal Miloš Macourek. No.
2: Ne. Takže to řeknu jenom, to jméno mi vůbec jako nic neříká.
1: OK. Takže myslíš, že spisovatel, že je tam chyták?
2: Jo.
1: Dobře. Takže mám označit co, lež?
2: Lež.
1: Dobře, označuju tedy lež. Uhrál jsi to, jeden bod, no dobře, je to lež, máš pravdu, nebyl to Miloš Macourek, to byl spíš básník a taky psal pro děti a byl to Eduard Petiška, co to napsal, no.
2: Jo.
1: Hele, Martine, tak, trošku jsi to zachránil, jo, ale hele, zavolej klidně příští týden, můžeš zkusit dát jako triple win, protože mám dva body, ty máš jeden, tak třeba se ještě jako nějak porazíme, jo.
2: Dáme třeba vodu větu.
1: Přesně tak. Martine, díky za hru a užívej ráno, čau.
2: Čau.
0: Rádio Spin, website. Posloucháš kdykoliv a kdekoliv. Na webu nebo v apce. Rádio Spin. Sensei.

0: už rychlá doprava na rádiu Spin. Co se nějakých nehod a crashů týče a obecně regionů, tak jeden crash je hlášený ve Valašském Meziříčí v Jiřince, snad to říkám správně. No a jeden mi tu svítí taky čerstvě v Liberci na ulici Nad Strání, tam jsou nějaký lehký omezení v dopravě, takže opatrně. Co se dálnic týče, to je taková klasika, počkáš si asi 10 minut na příjezdu po D1 do Brna, 5 minut po příjezdu do Prahy, no a na té D1 je na 36. kilometru ve směru Brno hlášený i jeden crash, je tam osobní auto ve svodidlech a na místo jedou složky, takže opatrně i tam. Co se samotný Prahy týče, tak klasika, stojí nám tady Pražský okruh, hlavně teda u Barandáku, a to zhruba 8 minut. Zároveň na sjezdu do Rudný a do Berouna, tam je to nějakých 5 minut. Dál tady vidím, že si postojíš na Nuselském mostě, tam je to dokonce 10 minut a jediný crash, který tady vidím, tak je v ulici Bajkalský ve Vršovicích. To by bylo z dopravy všechno, no a ty už si pojď užít DJ Devkoma a jeho live set, na který já se neskutečně těším.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin.

0: to bylo crazy, kámo, co ti drbe. Tady bych se ještě jeden drop, jo, ještě to zopakovat, aspoň čtverku nakonec, kámo.
1: Zdravíme Viktora Devkoma.
0: Přesně, Viktorie, zdraví Viktora.
1: Ty blá.
0: Jestli jste někdy viděli Mrtvou nevěstu od Tima Bartna, tak tam přesně tohleto dvojice taky najdete.
1: A
0: jak už jste pochopili, posloucháte Radio Spin, tohle to byl set DJ Devkoma. A už je to se mnou i Vicky. Čau, Vicky.
1: Čau, čau, hele, já musím říct, tohle to bylo taková jízda teďko tady. Já jsem říkala tady právě Krištofovi, že to je jak Mario Kart prostě. Jak jedeš po nějaký tý intergalaktický třeba duze. Nebo
0: no jasně, taky, jasně, prostě. Ta dráha a sbíráš ty power upy, že jo, Skáde.
1: Wow.
0: A ještě na ty sluchátka, jako tohle, jestli jako jste poslouchali tohle v autě, tak dejte vidět třeba do apky, protože to mě fakt zajímá, jako jak jste si na to kývali hlavou. Takže super, hej, já jsem nadšený celkem.
1: Bylo to bezvadný.
0: Devkome, co nám k tomu řekneš? Nic, tyjo, Viktor se s náma nebaví dneska, on se mě trošku bojí. Viktore, vylez poza toho stolu. Viktore, slezte z toho lustru.
1: Už jo, ne, víš co, on prostě...
0: No tak
1: prostě...
0: nic, Viktore, dobře, tak já se tě nebudu ani ptát, tak lidi už můžeš jít, jestli chceš, tak mě to je jedno, tak se mnou nebav, no a řekni to domovi příští pátek, v pohodě. Jak chceš, dobře, hraje si na mima teďka, kdybyste ho viděli,
1: to je právě hruze. On tady jenom tak jako znakuje prostě.
0: No právě, no. Znakový jazyk, co se dá dělat. Tak doufám, že si to užili a Vicky, já pro tebe potom něco přichystanýho. Já tady pustím ještě jednoho Michailova, aby si lidi trošku zase odpočali od elektroniky, od DJování a naladili se správně na tu vlnu repu. A pak ji s vámi pustím dnešní voice flip a mě zajímá, jestli ho odhalíš, protože to bys měla.
1: Tak to jsem zvědavá.
0: Tak jo, tak zatím užívejte Michailova.

0: Groove ve tvojem srdci. Co se díváš, Vicky?
1: Tak já se tak koukám, já mám pocit, že mám buď zalehlé uši, anebo prostě, že jako špatně slyším, ale...
0: Chceš jako zvednout ještě, nebo co?
1: Já chci zvednout a jedno, si
0: to otočtej ten knopek.
1: Zvedám, posiluju rád.
0: Ne, asi, zvedám těžký váhy. Jak už jste pochopili, Spinezi, ještě jednou tady vítáme Viktorku.
1: Ahoj,
0: dobrý den.
1: Čau,
0: dobrý den.
1: Dobré ráno. Ahoj.
0: Jaké máte ráno, Viktorko?
1: Dneska jsem se ráno probudila, řekla jsem si, je pátek!
0: No jo.
1: Takže dobrá nálada.
0: Chápu, já to mám v pátek, no já to mám každý den vlastně.
1: Jo.
0: I v pondělí. Já mám už pondělí, takový, jako jak říká dom, malý pátek. Takže jo, přesně.
1: Mám a to je hezký.
0: Celý týden a potom to mám, že jo.

0: víkendu hezky. Každopádně, Vicky, já jsem ti sliboval, že ti pustím dnešní voice flip, protože ano, to je podle mě věc, kterou bys měla dát. Měl jsem tu spoustu různých typů a mě zajímá, jestli to odhalíš. Kdyby jsi to odhalila, neříkej mi to prosím hned, jenom na mě kývni, jo, abych
1: aha,
0: věděl.
1: Dobře, co než už mama. Já...
0: Tak to zkus.
2: Ty bláho, teď to bude znít hrozně narcisticky. Jsem to já?
0: Jasně, že jsi to ty.
2: Já?
0: No jasně. Ale kámo, takových typů, co tady bylo, jako než jsem rozdal, udělal jsem to na čtyřikrát a než jsem rozdal nápovědu, že jako to tady možná převezme po mně v 9 hodin, tak to bylo crazy, jakože Dagmar Havlová tam
2: Dagmar
0: padala. Jeden týpek tam dával Ester Ledecká.
2: Ne, ne.
0: Potom tam, počkej, to tam ještě Lucka Vondráčková.
2: Hustý.
0: Jakože fakt super typy, no.
2: Dobře, to je cením.
0: Já jsem doufal, že se nepozná, ale nebyla jsi úplně jistá.
2: No, nebyla a pak se ale přiznám, já jsem měla teď nedávno Airček a tam já se musím slyšet, že jo? Tam
0: jasně,
2: se všichni moderátoři musíme slyšet a poslouchat ty svoje vstupy, tak...
0: To se řekla ještě
2: teď
0: pěkně, já jsem
2: kecit,
0: jo?
2: Keci, no. Jaký jsem se tady u toho trošku tak jako zamrkala.
0: Tak to je v pohodě, já taky občas se takhle chytám tyky, že se poznala, když tak si to tam potom ještě pusť, já dám počasí. Nebo nám to řekni ty, jak je tam pěkně venku?
2: Prosím tě, venku měla jsem na sobě svetr a takovou jako šustiákovku.
0: Furt? Mm. Takže furt je tam zima?
2: No je prostě kosa.
0: Hmm? Jako tady mi to hlásí, že aktuálně po celé České republice průměrná teplota 16 stupňů Celsia.
2: No tak to by tak jako odpovídalo.
0: Jo takhle, ona je tady zimouřivá, nebo jak
2: no,
0: se to řekne?
2: No tak to já jsem zimouřivá.
0: No jasně, no tak jo, ale pro nebojte se, jako... Vicky schodí bundu i šustiákovku odpoledne, protože bude zhruba 24 stupňů.
2: Hezký.
0: No to bude krása, akorát teda možná bude trošičku pršet, ale ne v Praze, Vicky, Svatý Přehánky, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Vysočina, tam se nechystáš.
2: No, já nevím, já totiž moc neumím s tím zeměpisem, ale...
0: Kde to je? Kde to je?
2: Kde to je?
0: Nevadí, přihodím ti ještě fun fact, že třeba na Korfu je teď 25 stupňů, takže spěneřím, užívejte den, užívejte si tady komunikátor s Vicky a slyšíme se zase, vlastně zítra už se slyšíme se mnou.
2: Jo, vy se slyšíte zítra, jo. No, Krištofe, papa!
0: Tak čus!

Radio Spin, s tebou tady Vicky, ještě jednou krásný dobrý ráno. Máme už pátek 24. července, no a svátek má dneska Kristýna, takže Týnko, všechno nejkrásnější k svátku. Máme už pátek, takže vlastně už jsme před víkendem, zvládli jsme to tady společně, paráda, před náma velký relax. No a já se teda mega těším, musím říct, jo, protože sobota bude mega důležitý den a... Jaký, jestli se ptáš? No, na to se mě včera ptal i brácha, jo. Cože plánuješ o víkendu, Vicky? A já, mám svatbu! A on byl jako, what? Jak to, že nejsem zvaný? A já byla, no, protože, počkej, Ráďo, to je svatba mých přátel, to není moje svatba. On fakt totálně si vydechl. Úplně měl předtím vytřeštěný oči a byl jako, aha, jo, tak to jo, já jsem si říkal, kdy stihla ty zásnuby, takže výborný prostě, fakt cením. Takže spinneřine, tohle sice není moje svatba, ale budu mít na starost karaoke. A věř, že já jsem teda podle mě ten nejkaraoke DJ, seš moderátor jako... Prostě ever, jo? Takže já si myslím, že tam budou pečky, že zandáme nějakého Koleda, Mandraže, Anetu Langerovou. Hele, všechno bude. A protože samozřejmě kámoši ví, že jsem z Rádia Spin, tak já tam hodlám zandat samozřejmě i nějaký rapový pečky. Takže, že by třeba PTK, No Sleep Gang, nebo něco takového prostě. Love, ať lítaj, make it rain. Love, ať lítaj, make it rain. No tak já ti přeju zatím krásné klidné dopoledne. Prosím tě, hlavně nezapomeň mi zavolat o svůj track, a to na čísle 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku, protože samozřejmě, že dopoledne je tvoje, no a já už se těším, co mi tady přistane. Tak jdeme to tady pořádně rozjet, Radio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, no a teď už na drátě taky Michal. Čau Michale.
2: Ahoj Vicky.
1: Tak Michale, prosím tě, ty jsi se tady svěřil, že máš takovej neduch teďkon. Co se děje, prosím tě, s těma tvýma nohama?
2: Ale trpím už asi 3 týdny, možná měsíc, na strašný křeče do lejtek v noci, že mě to třeba fakt 20krát za noc probudí a že musím pochodovat po ložnici a protahovat to, aby mi to pomohlo, no. To je to fakt hrozný.
1: Hele Michale, a ty jsi běhal nějaký maraton? Přiznej se.
2: Ne, vůbec nic, to je jenom klasika, jenom jako pocvičím si doma a normálně, že jo, makám a všechno, jak každý normální člověk. Aha. Ale že bych běhal maratony, to fakt ne.
1: Jo, takže žádný, jako že by si prostě pravidelně utíkal z domu a teď se ti to vymstilo.
2: Ne, to už mám dávno za sebou.
1: A jo, dobře. OK, no tak Michale, prosím tě, tak hlavně, ať tě to nějak dlouho nebolí, já nevím, já třeba takhle, moje babička na to taky jako trpí a ta si dává nějaký magnézium. Jako,
2: já taky mám, a to já beru už asi 6 let a prostě poslední fakt dobu, to je tak hrozný, jako to já už jsem byl tak zoufalý, že už jsem nevěděl, co mám dělat.
1: To je hrozný. No já říkám, v nejhorším prostě od kolene dolů vyměnit, no, co se dá dělat.
2: Já to nemůžu, to je moje největší chloupa, že jo, ale...
1: prostě. Já vím, a je to těžký, no. Je to velká oběť.
2: Tak já bych to teda řekl od pasu dolů, to je moje největší klouba. Ty tak... nohy teda.
1: Jak vidíš, tak ty lítka, to je jenom část prostě. Ježišmarja, tak to je to. No hele, Michale, tak ať tě to nebolí, ať ti všechny ty tvoje klouby zůstanou tam, kde jsou. A prosím tě, co si necháš zahrát?
2: Ale dohodli jsme se o smeka, že dáme.
1: Je to tak. Takže je smek a dáváme půl dne, takže
2: ano,
1: bude jízda.
2: Tak.
1: Tak a pro koho?
2: Ale pro tebe do studia a pro všechny spinery.
1: Dobře, hele, mám to tady a samozřejmě taky pro tebe. Michale, krásný víkend, měj se hezky,
2: to
1: díky, že jsi zavolal.
2: Ahoj. Měj se krásně, ahoj.
1: Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Radíš Radio Spin? A komunikátor s Vicky.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se týče regionu, nehodou máme v Brně, v ulici Okružní a potom taky na Bauerově v Brně, což je silnice 42. Dál už mířím na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 214. kilometru ve směru na Brno a to v okolí Velešovic. Je tady průjezd se zvýšenou opatrností, kreš máš taky na D35 a to na 258. kilometru ve směru na Hradec Králové a to v okolí Skrbeně. No a kreš nám hlásí taky D5 a to na 28. kilometru ve směru na Plzeň a to v okolí Bavorině. Jinak teď už jsem v Praze a tady máme nehodu na Strakonický. Je tady kreš směrem z centra, takže čekej zdržení. No a jinak koukám, že červeně nám tady svítí taky Pražský městský okruh směrem na Černák, takzvaně jižní spojka. Čekej tady 10 minut navíc a jinak to vypadá, že úplné centrum by dneska mohlo být vcelku průjezdný, takže doufám, že je to opravdu tak. Pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pustám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spin.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky nad přání. No a samozřejmě na drátě už další spinner. Ahoj Martine, čau.
2: Zdravím tě Vicky, ahoj, zdravím všechny spinnery.
1: Prosím tě, ty jsi byl včera rybařit. Na Medvědím jezeře, dokonce se to tady protlo i v našem vysílání, posílali jsme vzkaz. Prosím tě, mě by zajímalo, jak to celý jako dopadlo, jestli láska vzkvétá a co jste chytili.
2: Dopadlo to úžasně, samozřejmě jsem si dělal s kamaráda legraci, mám manželku, tři krásné děti, tak jsem to chtěl jenom tak okořenit s tím, že zdravím svého milence,
1: jo.
2: Ale ryby můžu říct pro rybáře, co se vyznají, tak ryby úžasné, 20-kilové kapry jsme chytali, nádherné, byl jsem tam ze 14-letým bráchou, takže jsem mu splnil takový ten dětský sen, takže můžu doporučit každému, ryby jsou relax, oddech, nechci se to moc hrotit. Mm-hmm. Takže doporučuji pěkně cigaretku, takovou tu naší a užít si klid na rybách je nejlepší.
1: No tak samozřejmě já musím říct, že zdravé je úplně se vyvarovat jako kouření, ale prostě dát si takový ten relax jako na břehu té vody, tak to je totální paráda, musím říct. A mě by zajímalo ještě, jakým způsobem jako prutem jako chytáte, anebo tam chodíte s těma naběrákama a jste jako vykoupím vám rybník.
2: Můžete říct, že jsem velký rybář a dokonce jsem tam lovím i agregátem, takže elektrikou.
1: Cože, prosím,
2: to jsou kontrolní odlovy, kdy tu rybičku nezabijeme, jenom ji omráčíme, zkontrolujeme, jestli je v pohodě, pouštíme ji zpátky do vody.
1: Jo.
2: Ale včera jsme chytali na krásné kabrové pruty, vyváželi jsme s lodičkou. Měli jsme pak krásné úlovky, nespali jsme moc, protože nejvíc to bere v noci. Takže jsme si to moc užili.
1: No tak to je parádní. Takže ono je to jako taková jako celodenní akce, včetně večera. To jsem nevěděla, že kapři vylejzají za měsíčku. Mám tam pělinárie.
2: Moje žena přijede, já přijedu po pěti dření výpravy a moje žena mi říká, čeho ty jsi unavený, když jsi byl na dovolené, když jsi odpočinu. Já říkám, no, tak pojď se mnou, tak jezdí se mnou, tak už víš, že to není dovolená, že to je fakt makačka, že to je taková druhá.
1: To je výborný prostě. Tak. To je krásný, jakože máte takovýhle koníček, já se furt tam snažím někam protlačit, že prostě jak si s kaprama povídáš, nebo jak je pozdravíš předtím, než je dáš zpátky do vody, jestli máš nějaký special pozdravíš, já furt čekám něco jako, nebo něco takovýho.
2: No,
1: jako.
2: Jenom pusinku, vždycky jsem celý od rybiny, od slizu, takže není to nic příjemné.
1: Tak to musí mít manželka radost, to je opravdu za odměnu.
2: Jak by to pere, tak ano.
1: Hele, tak úplná paráda. Tak já jsem ráda, že jste takhle prostě ulovili a že jste teda takhle šikovní. No a teď už co? Co ti můžu zahrát,
2: děkuji,
1: prosím tě?
2: Prosím tě, zahraj mi od KRS One, myslím, že to bylo Black Ops.
1: Je to tak?
2: Tak
1: a pro koho?
2: Moc ti děkuji. Pro všechny spinnery, pro všechny skvělé lidi, pro lidi, co mají rádi sami sebe i ostatní a co jsou v pohodě.
1: Tak to je krásný. Hele, tak ještě jednou krásný víkend, Martine, a přeju ti dalších spoustu kaprů.
2: Vám taky děkuju, ahoj.
1: Měj se krásně, ahoj, Radio Spin.
2: Děkuju, ahoj.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, pokračuje náš komunikátor, takže rozhodně neváhej a zavolej si taky o svůj song 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Vic těšink. No a co spolu probereme? Prosím tě, v příští hoďce tady pro tebe máme úplně pozvánku na skvělej koncert, o kterém jsem se dozvěděla až dneska ráno a koukám. No prostě bude to parádní, proběhne už dneska a o co se jedná? Jako bude šmrkat na drát, ale jde o DJ, to můžu prozradit a bude to na Křížíkově fontáně a je to vážně můj dětský idol. No dobře, každopádně dětská hudba to rozhodně není, takže máš se na co těšit. Teď už si dáme počasí, koukáme na to, jak máme venku, tak prosím tě, velké překvápko, 17 stupňů Celsia v Praze a polojasno ve zbytku republiky, tak nějak podobně, s tím, že dneska odpoledne by mělo být až 24 stupňů, což je super, v Praze by mělo svítit sluníčko a jinak to tak jako vypadá, že třeba v Královéhradeckém kraji, v Pardubickém a potom tady koukám úplně na východě Moravy, tak tady by měly být srážky nějaký menší, ale v podstatě většinově v republice by dneska pršet nemělo, což je za mě teda vlastně velmi pozitivní zpráva. Spin Radio.
1: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu? Zkuste DAB. Vysíláme v něm celoplošně. Radio Spin jde s DABou.
3: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
4: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
3: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
4: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.

Posloucháš Radio Spin, s tebou je tu Vicky, no a dneska vystoupí na Křižíkově fontáně Parov Stellar, král elektroswingu. Mě to úplně vrací do roku 2012, jo, kdy to hrálo z každý kavárny i baru v Praze, i prostě na dovolence všude, no a já si teda pamatuju, jak jsme na to tančili i na táboře na diskotéce, když jsem byla ještě mladší, no a jeden klučina tam na mě tehdy velmi zapůsobil, protože řekl, mám Stellara v telefonu. Chceš ho poslat přes Bluetooth? No tak pardon, doteď když na to vzpomenu, tak se mi teda rozbuší srdíčko. Samozřejmě z toho Parova Stellara, jo, už ani nevím jméno toho Bluetooth mástra. Každopádně, Parov Stellar je rakušák se světovým přesahem, má na kontě spolupráce s Tony Bennettem, Lady Gaga, Lanou Del Rey nebo Brianem Ferrym, no a má víc než 3 miliony měsíčních posluchačů na Spotify. Jako neskutečný, já jsem teda jedním z těch posluchačů, to je taky pravda. Má velký hity, jo. Například jeho jeden velký, dvakrát platinovaný hit, který se jmenuje All Night, tak tady rozhodně budeš vědět. Jako mě tam baví prostě, že je to opravdu DJ se vším všudy, že tam skrečuje i ty desky takhle, jako za mě fakt super. Takže tohle ten track ty rozhodně znáš, každopádně tohle to není samozřejmě jediný track, který od něj můžeš znát, jo. Tady se můžu zmínit například ještě o The Sana nebo Brass Devil, ale teď právě dneska na té Křižíkově fontáně zahraje i svoji novou tvorbu, která už je taková temnější, on už se trošičku vzdaluje od toho elektroswingu. Sám řekl, že už je to trošku přežitý, ale tak kdo trošku nechce nostalgicky zaspomínat, což. Tak on to teďkon tak jako míchá, tu svoji starou tvorbu, teď do toho hází takový jako nový, temnější, neklidný tóny. Určitě si poslechni předtím, než by si vyrazil, aby zvěděl. Je to taková syrovější elektronika. Každopádně celá ta akce, která tam dneska proběhne, ten koncert, bude nasvícený různýma vodníma efektama, bude tam nová světelná show. Já si myslím, že tohle to bude fakt jízda. Takže tohle je vlastně taková akce, na kterou můžeš vzít i celou rodinu. Já si myslím, že i děti by si užili tenhle ten koncert. No tak určitě, podle mě dobrý tip a v Praze pršet nemá, takže vyrážej, Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: and we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Komunikátor na rádiu Spin.
2: Vicky, tady s tebou další písnička na přání. No a tentokrát tady mám teď v éteru Jirku. Čau, Jirko.
3: Čau, Vicky.
2: Čau, čau. Prosím tě, Jirko, povídej, co ty a víkend? Na co se těšíš?
3: Hele, na to, že budu moc asi trošku díl spát a nebudu se do práce.
2: No tak to je samozřejmě velká výhoda víkendu. Ne, jako bez pochyby. A máš tam třeba něco, nějaký highlight vyloženě?
3: Hele, asi v neděli mě čeká návštěva dcerky a vnučky.
2: Tak to je hezký. No tak to je highlight největší, to je paráda. No tak já vám
3: budu
2: přát, abyste měli hezký počasí. To určitě poslouchej.
3: Jo, má být super, no.
2: No, ono se to vypadá to, že by pršet nemuselo. No a ještě určitě zůstaň u rádia, protože já budu říkat právě jako skvělej takový víkendový program. Vzo?
3: No tak už se těším.
2: Tak to potom určitě budete moct vyrazit.
3: No dobrá, parádní. Dám na tvou radu a na tvoje doporučení.
2: Dobře, Jirko. No a mě by zajímalo, ty Parova Stellara znáš, o kterým jsem teďka mluvila? Oh wow, tady něco začalo hrát.
3: Koho jsi znám, Vicky?
2: Jejda, normálně nám hrála music. No jestli znáš Parova Stellara?
3: Ne.
2: Neznáš, takže to pro tebe byla novinka, ten DJ.
3: Jo, jo.
2: Já vím, on moc známej není, má jenom 3 miliony posluchačů, to je ještě celku málo. Já to chápu.
3: No jo, no.
2: Já to chápu, ne každý prostě může být známý. Tak jo.
3: Přesně, ne každý může být
2: ty. Děkuji. Ty jsi prý ale uhádl ten celebrity voice flip.
3: No, trošičku.
2: Jo, trošku aspoň. Nevíš co, jako takhle, mě velmi lichotí, že jsem byl celebrity voice flipu, já chápu, že jste mě tam nečekali. Já bych se tam taky nečekala. Že zase takhle jako celebrita nejsem úplně ještě, jo.
3: Ale jak mě jsi na spinu, tak už se.
2: No, to je pravda. Tady prostě každý září. A to tak, včetně tam vás, spinnerů, takže to je parádní.
3: Ale no. Díky vám, že jo.
2: Jirko, prosím tě, i ty lichotíku prostě. Je to vzájemné. Tak pojď. Pojď udělat teď radost našim spinnerům. Co si necháme zahrát?
3: Ale dáme Ektora a písničku Ve dne v noci.
2: Tak jo, a pro koho?
3: Pro nás dva a pro všechny spinnery.
2: Krásný, Jirko. Tak jo, hele, hezký víkend, no a užij si nedělní návštěvu.
3: Tobě čau. Taky. Děkuju moc, měj se krásně, Vicky, ahoj.
2: Rádio Spin, čau.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou mířím na dálnice. Nehoda je na D1 na 192. kilometru a potom taky na 207. kilometru ve směru na Ostravu, takže vlastně hned blízko sebe je tady nehoda nákladňáku v okolí Moravan a potom v okolí Jiříkovic. Další crash vidím na D2 a to na 4. kilometru ve směru na Brno, to znamená v podstatě hned na výjezdu je tady nehoda nákladňáku a to v okolí Brna Chrlic. Jinak nám tady poskakuje D5 směrem do Prahy, tady čekají nějakých 10 minut. No a teď už jsem v samotné Praze. Tady máme zdržení na Bělohorský směrem do centra, to je nějakých 5 minut. No a koukám, že jinak to tady v celku v Praze teď vypadá tak nějak jako průjezdně, tak to centrum samozřejmě svítí červeně, to je jasný, protože ještě stále na Národní třídě není obnovený tramvajový provoz, takže čekej, že Ječná, Žitná, všude tam to bude zasekaný, Most Legií, tak tam taky dost pravděpodobně nebude možné projet. Pokud můžeš, tak se tomu úplně vyhni. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a zavolej 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Československý underground.
2: Stačí mi, když

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, samozřejmě, že další písnička podle tebe, Spinnere. No a teď už tady mám vzkaz od Karola.
2: Dobrý den, já jsem Karol Ferak a poprosil jsem zahrát hudbu Smack One Trippy a pre Stamiro Trippy.
1: Jasnačka, díky moc za vzkaz, Karole. Karol nám teda volá z Česka, i když mluvil slovensky. Každopádně i tak jsem ráda vždycky, když slyším v éteru takhle i slovenčinu, že zazní. Takže díky moc, Karole, že jsi se ozval. No a já už tady mám samozřejmě Smack One a jeho Trippy. Yes, Trippy, Trippy, Trippy. Jedeme Radio Spin, jdeme to pořádně rozjet.
3: Yes, všechen možný sound, tamhle ten sound. Space sound, a bit in the sound. Yes, Trippy.

tady s tebou. Pokračujeme dál ve skvělém komunikátoru, takže rozhodně neváhej a dál volej o svůj song, a to na číslo 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku. Už to tady máme takový roztančený, že jo, protože už máme pátek, před náma je ten pořádný víkend, takže big těšink. No a prosím tě, co spolu probereme? Wow, tak teď to bude úplně děsivý, připrav se, protože probereme brouky. Ale jakože brouky, teď se bavím o těch broucích, o těch, který teďkon lidi začínají jíst, takový ty cvrčky různý a ty larvy a tak. No prostě mě by opravdu upřímně zajímalo, spinnere, dáváš si tyhle ty broučky? Už jsi někdy ochutnal tenhle ten protein plus? Prosím tě, dej mi vědět. V příští hoďce ti dám i takových jako pár tipů a potom ti taky řeknu, kde teďkon na tyhle brouky narazíš, pokud bys si to chtěl ochutnat. Já se přiznám, já zatím jenom obdivuju, chci slyšet tvůj názor, zatím jsem žádnýho brouka neměla a trochu se toho bojím. Ježišmarja, představa toho, jak mám někde tu nožičku mezi těma zubama, to je úplně děsivý. No tak prosím tě, spinnere, dávej vědět, já dám počasí. Tak jo, koukáme na to, jak je venku. Wow.

odečtu DPH. Každý krok jako šrápnel, nenápadný, ale když bouchne, tak ahoj. Chtěla by Coco Chanel, budu její Karel na pár dní. Nikdy jsem ho neviděl, proč mě říká, že je můj známý. Beru honorář jenom, aby viděli mě, jak sedím u pitíka.

0: zeig es ihnen, zeig es allen, keiner hält dich mehr auf. Komm, lass dich fallen, heb den Kopf und blick einfach nach vorn und jetzt versuch's. Ich sag versuch's, alles wird gut.
1: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a já tady teď budu řešit s tebou hmyzáky. Tak co, seš hmyzožravec, dal jsi někdy třeba smažený cvrčky nebo křupavý housenky? Hele, já to jenom říkám a úplně ty bláho, blblblbl. Hruza, trochu jsem se oklepala, já se prostě přiznám, že mě fakt děsí představa toho, jak mi to křupe v té puse. Já to úplně cítím, mi z toho špatně. Takže takhle, já miluju jídlo, fakt že jo, vlastně s ním všechno, až na dvě věci. Nedávám kraby a nedávám hmyzáky. Tak to jsou dvě takové moje jediné věci. Každopádně, pokud ty si dáváš, tak prosím tě, rozhodně neváhej, dej mi vědět celkově, jaký na to máš názor, jo? Protože na druhou stranu, ono je to jako podle všeho výživný a super, jo? Takže proč si vlastně nějakého takového cvrčka jako nepořídit, jako takhle. Ne, že by si lidi nepořizovali cvrčky, jo, ale teď nemyslím ty dvounohý malý, ale teď opravdu ty, co prostě fidlají v trávě, no, a potom to křupe, když se do toho člověk zakousne. Každopádně, mám tady pro tebe tip, kdyby si chtěl vyrazit, tak prosím tě, teď bude o víkendu tematický víkend hmyzožravců v pražské Zoo v Troji. Takže kdyby si chtěl jako se trošku dovzdělat, já si říkám, že bych se možná stavila, abych třeba trošku změnila názor, protože tam bude ukázka třeba, jak se chová ten hmyz jako farma. Bude tam taky komentovaná příprava právě toho jídla pro všechny hmyzožravce, mezi které se třeba můžeš potom i připojit, protože na místě si můžeš koupit samozřejmě už hmyzáky na všech 100 001 způsobů. Takže jako mně to přijde docela jako vtipný program, můžeš vzít celou rodinu a můžete se jít potom podívat na krmení třeba plazů v pouštní expozici nebo na krmení surikat, ty miluju. Ty jsou strašně roztomilý a dokonce i surikaty jí prostě mouchy a další hmyzáky. Takže jak vidíš, mravenečníci tam budou taky, no prostě ty a spousta hmyzožravců. Tak dávej vědět, Radio Spin.

0930 32 30 30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Radio Spin.

0: na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další tracky na přání, no a mě už před chviličkou tady volal Franta s Láďou. Prosím vás, šílený. Já ještě od nich mám dokonce vyjádření i k těm hmyzákům, jo, ale to budu muset hodit potom, protože já jsem se tady úplně teďkon jako rozsekala na tom na písničce na přání. Celý to začalo jenom tím, že teď uslyšíte, posluchači, jak to vypadá tady v zákulisí, když mi zavoláte a já to s váma nahraju, ten vzkaz. Znamená to, že já si tady zapnu ten svůj pekelný stroj a řeknu, můžeš mluvit. A ty už víš, že se představíš, řekneš, co si necháš zahrát a pro koho zahraješ. No a tady Franta s Láďou to vzali po svým. No to je ono, nebo to je jedno. Jdeme na to. Tak prosím. Můžete.
2: Co můžeme?
1: Už. Uf. Ale no tak, pánové. Tak jo. Mám tady dva prostě taťky, pojďte mi to říct.
2: Ale tak bude to Votosu. A od koho?
1: Od Fosko Almy.
2: Jo, tak od toho, no, to je ono.
1: A pro koho? Pro koho hlavně?
2: To je ono.
1: Pánové, to je ono, no to je ono, no, ale víš co, to je jedno, zrovna tohle to je jedno, ale jestli je to od Fosko.
2: Ano.
1: To je výborný. Pánové, já vás zdravím prostě, to je ono, to je jedno, každopádně dneska je to jako WTF. Bude to Fosko Alma. Mějte krásný den, krásně si užijte taky víkend a pro všechny posluchače a na dobrou náladu pouštíme Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a dál spolu řešíme tady téma hmyzáků, protože teď o víkendu bude mít Pražská zoo tematicky právě takový víkend hmyzožravců, kde se můžeš taky dát prostě něco pořádně hmyzího. No prosím tě, ptala jsem se tě, co ty, jaký na to máš názor a jestli jsi někdy měl nějakou hmyzí pochoutku. No tak mám tady už Michela.
1: Starec, tak já jsem na jednom street food festivale ochutnal hambáč, kde vlastně to maso nebylo klasický hovězí, ale byly to cvrčci smíchaný s červama, který byly vlastně smíchaný ještě s bílkem a jako ten hambáč jako takovej byl fakt hrozně dobrý. Jako najet jsem se, to jsem fakt nečekal, i když nebyl úplně tak jako velký. Jo, za mě v pohodě, doporučuju. Čus, Michel.
0: Tak ty to máš evidentně hodně jako pozitivně laděný, tu vzpomínku. To je hrozně hezký, Michele, díky moc, že jsi se tady s náma podělil. No a já už bych tady dodala jenom takový recept, prosím vás. Mám tady, jak si po domácku připravit takovej hmyzí hambáč. Pokud by si zrovna nechtěl jet na nějaký takovejhle speciální festival, chtěl by si hezky doma, domácky, tak normálně podle mě stačí, když vyjedeš třeba někam do přírody, no a necháš si ten svůj hambáč tak jako přirozeně 2 dny ve stanu, no nechej tam otevřeno, ať to trošku větrá, oni ti tam naskáčou různí hmyzáci, hele, budeš tam mít housenky, budeš tam mít slimáky, no a když na to dojde, tak si to můžeš reálně pocukrovat mravencema, je to paráda. Ne, díky. Myslím si, že je to fakt jako, zní to jako zajímavá zkušenost a jestli říkáš, že takzvaně méně je tam potom více, jako že to člověka zasytí, tak to zní vcelku dobře. Takže do tašky se ti to potom vejde, je to skladný, hmyzáci jsou asi výborní. Nevím, ještě mě to úplně nepřesvědčilo. Jdeme na dopravu. Rychlá doprava na Rádiu Spin, ty bláho. No tak teď se jdeme podívat na to, co se děje v regionech. Máme nehodu v Plzni v ulici Studentská a potom v Karlových Varech v ulici Chebská. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 12. kilometru ve směru na Prahu. Je tady havarovaný auto v okolí Říčan. Crash je taky na D8 a to na 7. kilometru ve směru na Prahu a v okolí Postřižína. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu na Nový Povltavský směrem z centra Bacha, je tady neprůjezdný vjezd, je tady dvakrát v sobě osobák a to v připojovacím pruhu Strojského mostu za výjezdem z tunelu. Tak opatrně, to je ode mě zatím z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak buď mi zavolej, anebo mi pošli hlasovku. Díky moc.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna.

0: kam jdu.
1: Pusám něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Radio Spin, nejvíc rapu v republice.
0: Too late to turn back now.

0: všichni dnes lese.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, treky na přání, no a na drátě už sám. Čau, Same.
1: Čau, čau.
0: Čau, čau. Prosím tě, já tady řeším teďkon ty hmyzáky. Co ty, měl jsi někdy nějakého hmyzáka, jedl jsi ho?
1: Jo, jo, měl jsem kobylku.
0: Šílený, jednu, anebo jako chipsy? Nebo...
1: No, měl jsem jich víc, měl jsem třeba 5-10 kobylek, takový pitlík.
0: Ty bláho, no a jaký to bylo?
1: No, jako bylo to dobrý, bylo to celá redy, chutnalo to a karašíři takový vypražený.
0: Tak to je krize. No, takže slaný byly teda a křupalo to, jo?
1: Jo, jo, křupalo to, hlavně ty klepeta a takovýhle věci, ty nohy.
0: Ježiš, ty nožičky. No a neřešil jsi potom, že ti to třeba zůstalo mezi zubama, že si to pak
1: musel... Mezi zubama, jak doga, úplně jo. Zlé, bylo to tam.
0: Bylo to tam. Tak bylo to je tam, výborný. No. Hele, Samé, OK, takže doporučuješ, jo?
1: Nevím.
0: Jako šel by si do toho znova, jakože dobrý jo, to bylo,
1: to,
0: ale
1: to, jo, to,
0: šel bys, jo. Tak jo.
1: Dobře. Znova.
0: No tak díky za doporučení, já to teda ještě v sobě nechám trošku uležet, každopádně okay, mezi tím, co ty si necháš zahrát, prosím tě.
1: No nikdy se nezměním od Dolara Prince.
0: OK, super, dobrá volba, yes. A pro koho?
1: Pro Šmikyho.
0: Dobře, takže pro Šmikyho. Tak pro Šmikyho, yes. Pro
1: díky
0: tebe,
1: moc.
0: Pro všechny spinery, měj se krásně a díky.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, Radio Spin.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou v téhle hoďce, řeším brouky a jestli by si sjedal k obědu, anebo ne. A ptala jsem se tady taky Franty a Ládi.
1: Já bych to ani do kuše nevzal snad.
2: No tak jako je dokázaný, že spousta lidí, když spí, tak sní pavouky, mouky,
0: no a...
2: touše a to je dokázaný.
0: Láďo, a myslíš si, že tebe se to týká? Snědl jsi někdy nějakého pavouka ve spánku?
2: Vědomě ne.
0: A jako, že by ses ráno probudil a řekl by sis,
3: Ty vole křížák, pavouk. Ty vole křížák.
2: Až se párkrát podíváš tady v Praze pod nějaký ty činžáky do těch sklepení, kde jsou tady ty připojení, který opravujem a podobně, tak pak se teprve vyděsíš.
0: Aj, možná, že pánové mluví o těch pohlavních uzávěrech, který tam opravujou, tak bacha na to. Každopádně, pokud tam kluci vážně potkáváte tolik hmyzáků, tak jako myslím si, že do budoucna by byl fakt obrovský biznis začít ty brouky sbírat a prodávat, protože až nám dojdou ty krávy, no, tak potom co budeme jíst, že jo? A bílkoviny člověk potřebuje, no tak takovej kus chrousta, to schramstneš jak nic, ne? Hele, no nic, díky moc všem, kdo dávali vědět a kdo se vyjádřili. Já už tady teďkon broučí téma opouštím. Stále ještě s tím nejsem úplně smířená, ale jako chápu, pokud si to člověk třeba namočí do nějaký dobrý omáčky, zavře oči a zacpe si nos, tak třeba je to v pohodě. No nic, ještě je možnost vyzkoušet to, jak říkám, tuhle neděli, anebo i sobotu, teda celý víkend, a to v pražské Zoo v Troji. Tam bude teda tematický víkendový hmyzožroutí program. Tak pro všechny milovníky, teď už počasí. Tak podíváme se na to, jak máme momentálně venku a řeknu ti, že máme v Praze 19 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky 18 až 20, no a dneska odpoledne bude až 24 stupňů Celsia, takže za mě úplná paráda, vypadá to, že pršet by nemělo a když se podívám na zítřek, tak sobota ale vypadá nádherně. Pozor, vrací se nám léto, vítám tě zpátky mezi námi, bude

0: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
1: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
0: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
1: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!

0: spoločnosti Spin Rádia. Za 3 minuty 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru Sviki.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.
2: Vítej na mé party, těla jsou artošňu.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, track na přání, no a já už tady mám teď vzkaz od Filipa.
2: Ahoj, tady Filip, můžeš pustit nějakou pecku od PTK pro všechny a hlavně pro vás, spinnery.
1: Jasnačka, Filipe, díky, že jsi se ozval, že jsi zavolal. No a já jsem tady vybrala od PTKčka jen a jen jeho a máme BBL, tak let's go, jdeme to rozjet, Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a já už mám teďkon v éteru Terku. Ahoj Terko.
2: Ahoj, ahoj.
1: Čau, čau. Odkud voláš, prosím tě?
2: Z auta na cestách.
1: Aha, na cestách. A jedeš daleko někam?
2: Ne, už jedu směr domů.
1: Jo, tak dobrý. Takže z práce?
2: Ano.
1: Hezky, no takže víkend budeš mít volnej?
2: Pracovní.
1: Aha, takže odpočívat se ještě nebude?
2: Ještě nebude.
1: Jo, takhle, no dobře. A prozradíš, co, kde pracuješ?
2: Pracuji v sociálních službách.
1: Jo, takhle. No dobře, no tak v tom případě teda držím palce, ať si potom budeš moc nějak odpočinout. Chápu, že jako člověk, když je rozježděný takhle, tak si k tomu chce aspoň poslechnout dobrou hudbu. Od toho tady jsem. Tak Terko, co si necháš zahrát?
2: Já poprosím Vítej mezi náma.
1: Dobře, mám to tady pro tebe připravený a pro koho hrajem?
2: Pro všechny spinnery, kteří jsou na cestách nebo jedou domů.
1: Dobře, tak jo, mám to tady, měj se krásně, Terko.
2: A taky.
1: Hodně sil, ahoj, Rádio Spin.
2: Ahoj.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
0: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Vicky.
4: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důvod, proč chcem vydělat.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Jindřichově Hradci v ulici Vídeňská. Teď už se přesouvám na dálnici, tady máme nehodu na D1, a to na 203. kilometru ve směru na Ostravu v okolí Šlapanic. Crash je taky na D11, a to na 23. kilometru ve směru na Hradec Králové v okolí Hradiščka. Teď už jsem v samotné Praze a pozor, tady je nově nehoda v tunelu Mrázovka na Praze 5, je to směrem na Troju, takže tam určitě čekej zdržení, jinak to vypadá, že Praha by měla být teď docela v pohodě a volnější, ale pokud ty máš nějaký aktuální info, ve kterým je to úplně jinak, tak prosím tě zavolej 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky moc za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a já už tady mám teďko na drátě Adama. Čau, Adame.
1: Já už jsem.
0: Tak Adame, prosím tě, prozraď, jaký jsou tvoje plány na víkend?
1: Budeme s kámošem jedem na chatu, budeme hrát deskovky a pěkně se u toho namažem.
0: To je paráda, víš co, ono je potřeba se namazat, že jo, tak mají být ty 28, to už zase se blížíme ke 30, má svítit sluníčko, takže na chatě bude podle mě fakt jako nádherně.
1: No, přesně, přesně.
0: A budete mít i bazén?
1: No, máme tam bazén, výřivku, čtyřkolky, jakoby všechno.
0: Ty blaho, no ale počkej, jako čtyřkolky dobrý, jo, jako bazén super, ale ty deskovky. No tak to je ta největší paráda, ne? Kvůli tomu...
1: To je to, proč tam jedem, že jo?
0: Přesně tak, to je ten důvod.
1: Je takže tak.
0: ty jsi mi nějak ještě stihnul říct, že jako ženy necháváte doma, tohle je čistě pánská herní jízda.
1: No samozřejmě, protože musí být klid, že jo, na té deskovky, nemůže nás tam nikdo otravovat.
0: Jo, takhle, ha, ne, vy se jenom bojíte, že prostě ženy jsou strategický, aby vás nepřehrály.
1: Adam, ne, jako prokoukla.
0: Já jsem to prokoukla, jasný. Hele, a prozradíš, co to je za hry? Mě to fakt zajímá mega.
1: Hele, to lidi moc nebudou znát, je to Frosthaven, což je jako třeba na 6-7 hodin hraní, to je jako na pokračování, to je velká, a pak Magic the Gathering, to už někdo znát bude, budeme dát Commandery.
0: OK, já znám Commander Pumpit, a to je Gleb, ale to není ono.
1: To není ono, ale close enough.
0: Těsně, těsně. Dobře, tak mega držím palce, ať vyhraje ten nejlepší, kdo si hraje nezlobí. Adame, fakt krásný víkend, užívej. A co to bude za songu?
1: Dáme tam Sergeje, směj se teď, ať se všichni smějou.
0: Tak jo, tak se budeme smát, hlavně smát. A pro všechny teda.
1: Yes, pro všechny.
0: OK, hele, měj se krásně a čau, jdu hrát.
1: Taky.
0: Ahoj,
1: čau.
0: Radio Spin, krásný víkend.
2: Drahý oče na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky, paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, ahoj, ahoj, a taky Jirka už, čau.
1: Ahoj, čau Vicky, čau Spineři.
0: Čau, čau Jirko, tak prosím tě, co ty a víkend, jak se na něj už těšíš?
1: No, těším se, má být teplej víkend, takže to vidím na nějakou pohodičku, ideálně u vody.
0: Jo, jo, koukám na to a myslím si, že u té vody to bude taková ideálka. Yes. I teda co se týče teploty i toho, že by mělo svítit sluníčko, což je za mě úplná paráda. Každopádně ještě předtím, než se na ten víkend vrhnem, tak ty máš tady pro nás ještě program teď odpoledne.
1: Je to tak, čeká nás Spin Extra, čeká nás tam páteční pátračka, kde budeme hledat ztracenou repovou desku. Neochudím spinery ani o hitparádu Spin Fresh Hits, 15 nejoblíbenějších československých tracků. A jelikož je ten páteček, tak si dáme i nějaký tipy na akce.
0: No tak paráda, takže zařízeno s Jirkou, budeš úplně saturovaný ve všech směrech. Budeš Sherlock Holmes a zároveň prostě potom dostaneš i jízdenku prostě někam po republice asi.
1: Tady průvočí už to tady můžu normálně.
0: Už cvaka. Tak to je paráda. No tak jo, tak já už jenom dořeknu to počasí, já už jsem ho tady tak jako načala šikovně, tak já už ti jenom řeknu, že dneska bude maximálně 24 stupňů Celsia, čekej převážně polojasno, jinak zítra bude až 28, což už je teda parádní, takže sobota už bude taková sluníčková, no a neděle, tak tady máme mít dokonce až 31 stupňů. Takže docela hustý. Takže ten, kdo vyráží někam na vodu nebo někam aspoň k vodě, aspoň se čachtat, tak ten se má. No já se těším na tu svatbu a tam žádná voda asi nebude.
1: Tak snad se neupečete v těch oblecích a šatech.
0: No to já taky doufám. Na druhou stranu třeba, já nevím, budou tam třeba bublinky nějaký, tak se budeme svlažovat prostě.
1: Tak to myslím, že bude v pohodě.
0: To si myslím, že bude fajn. Tak jo, tak užívejte zatím ještě odpoledne Spin Extra s Jirkou a já se budu těšit zase v pondělí. Krásný víkend, ahoj.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Přeju ti příjemný páteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za majkem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Jelikož tady máme páteček, tak dneska se podíváme na nějaký víkendový akcičky, kam vyrazit za hudbou. Mimo to, tak nás čeká samozřejmě naše páteční pátračka. Zahrajeme si opět na detektivy, budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. Samozřejmě nebude chybět ani hit paráda Spin Fresh Hits, kde se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků. Celý odpoledne samozřejmě taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky, a to buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace, kam nahrávej hlasové zprávy. Já se budu těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu. No a ještě takhle úvodem, dneska 24. července svátek slaví Kristýna, takže všem Kristýnám přeju jenom to nejlepší. No a my už to můžeme odpálit. Páteční Spin Extra s Jirkou startuje právě.

Posloucháš Radio Spin, narazil jsem tady teď na jednu kuriozitu, která se odehrála v Číně. Jeden týpek tam dostal pokutu za to, že řídil pod vlivem. To samozřejmě v Číně se trestá stejně tak jako u nás, no ale tenhle týpek se tomu trestu chtěl prostě vyhnout, takže si řekl, jak já se tomu sakra vyhnu. No a napadlo ho asi podle mě to nejblbější, co mohlo. Udělal to, že nafingoval vlastní smrt a taky uspořádal vlastní pohřeb, aby teda se tomuhle trestu vyhnul. Udělal to tak, že vlastně si dopředu zarezervoval místo na ten pohřeb, rakev, všechno tam připravil, potom se zavřel do ledničky, aby jeho tělesná teplota spadla, nastražil tam nějaký léky, aby to vypadalo, že se otrávil, no a zatáhnul do toho i svoji matku a babičku, který teda tam u toho truchlili, no ale moc platný mu to nebylo, protože samozřejmě přišli na to, že mrtvej není, teď dostal 5měsíční vězení, no a bohužel teda i jeho matka a babička se budou taky muset zodpovídat. Tak hlavně nejezděte pod vlivem, jezděte podle pravidel zákonů, aspoň nebudete muset fingovat vlastní smrt. Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Vidím tady aktuálně velký zdržení na D1. Postojíš si tady už u 42. kilometru a štosuje se to tady ve směru na Prahu. Dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D11, 27. kilometr ve směru na Hradec Králové. I tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Postojíš si taky na D8, 31. kilometr hlásí taky obousměrný zdržení. Na D5 si pak postojíš přímo před Prahou, tak na to dávej taky bacha. Regiony aktuálně jedou bez problémů, když se pak podíváme na silnice v Praze, velký zdržení tady vidím v Bubenečském tunelu, kde se to štosuje ve směru na Holešovičky, Štěrboholská spojka hlásí obousměrný zdržení, Pražský okruh v okolí Řeporí, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. Vidím tady taky jednu nehodu, a to na Chodovský ulici, takže na to dávej taky bacha, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Teď budu hrát přesně podle Nadís, kterou tady mám i na drátě. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj, tady Nadís.
0: Tak co zahrajeme?
1: Poprosila bych od Kalina Pistáci.
0: Tak já už to tady
1: mám do studia.
0: Děkuju moc, ještě někomu to budeme posílat?
1: Určitě všem se poslouchaj.
0: Ještě mi řekni, máme před sebou víkend, máš už nějaký plány?
1: Ty brďo, ještě pořádně ne. Uvidíme, co s přítelem vymyslíme. Ten bohužel musí ještě v sobotu do práce.
0: Ajajaj.
1: Tak na něj tady budu čekat a určitě si uděláme pak hezký odpalko.
0: Tak snad mu to uteče. Já tam posílám jednoho Kalina se Sofiánem a měj se hezky, hezký víkend. Ahoj.
1: Děkuju, děkuju. Ahoj. Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v pátečním Spin Extra. Za pár minutek se podíváme na to, kam vyrazit o víkendu za hudbou. Samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Než ale budeme pokračovat, tak se ještě podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 22 stupňů, je tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky. Co se zítřka týče, tak tam vidím, že budeme mít až 28 stupňů, bude krásně slunečno, jasno. V neděli tak se nám to trochu zatáhne, ale maxima ty se nám ještě naopak zvednou, ty budou až na 31 stupňů.

Posloucháš Radio Spin, máme tady páteček, víkend je před náma, no a ty si možná tak říkáš, kam já vyrazím o víkendu za hudbou. Mám tady pro tebe jeden super tip, který proběhne zítra v Krosu v Praze, protože tam vystoupí Smeg One. Nejsem Einstein, ale počítám pár stylí, ostatní nemáš. Bude to jeho takeover právě v Krosu. Kros je klub, kde Smeg začínal, kde odehrál nespočet koncertů, takže myslím si, že na domácí půdě to bude rozhodně stát za to. Mimo jiné slibuje taky slušný line-up, nespočet UK grime umělců, takže vy všichni, co máte rádi britskou muziku, myslím si, že si tam rozhodně přijdete na svý. Takže ještě jednou připomínám, je to zítra, začíná to v 8 večer a je to Kros klub Praha, Smeg One, Radio Spin. We'll be right back.

Posloucháš Radio Spin, celý léto Mike Traffic jezdí se svojí akcí After Work po České republice a dováží tam spoustu hostů, kteří tam budou mít svoje DJské sety, takže krom Mike'a Traffica se na jeho After Worku můžeš těšit třeba na Double J, DJ Noira, nebo třeba taky Oriona, který teda nebude repovat, ale postaví se právě za mixážní pult. No a na některé vybrané zastávky týhle akce s názvem After Work, tak Mike Traffic doveze taky pop-up svý restaurace James & Co., která letos slaví 10 let, takže tam budeš moct i ochutnat, jaký jídla se vařejí u Mike'a Traffica. Můžeš si k tomu samozřejmě poslechnout i super hudbu. Já tady nejbližší zastávku Afterworku vidím, že bude v Příbrami, potom nás čeká, ne ještě předtím, ale bude Mělník, pak teprve až bude Příbram, pak jsou tady Teplice, Karlovy Vary, Ostrava, Praha. Je tady opravdu spousta zastávek, takže je více než pravděpodobný, že se Mike Traffic a jeho After Work objeví někde i v tvojí blízkosti. Rozhodně mrkni na všechny zastávky, najdeš to na našem webu radiospin.cz.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Vidím tady velký zdržení aktuálně na D8 u 30. kilometru. Si tady postojíš obousměrně, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D1, kde je zasekaný výjezd z Prahy, a to až po nějaký 25. kilometr. Naopak příjezd do Prahy, tady si postojíš na D5, takže na to rozhodně taky dávej bacha. Co se regionu týče, tak v Českých Budějovicích aktuálně vidím štosovačku v ulici na Dlouhé Louce. Mrkneme se rychle ještě taky do Prahy. Tady si postojíš v Bubenečském tunelu, a to jestli jedeš směrem na Holešovičky, k Belská směrem ven z Prahy, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, probíhají tady práce na silnici. Štěrboholská spojka, tady si postojíš obousměrně, na jižní spojce se to štosuje ve směru na Barandák, no a směrem na Barandák si postojíš i z opačné strany, z Dobříšský, takže tady taky opatrně. Ještě Pražský okruh v okolí Řeporí nejede aktuálně úplně ideálně, takže tady taky opatrně. No a co se nehod týče, tak aktuálně tady vidím jenom jeden crash, a to na Sokolovský ulici. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Fin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin.
1: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

Byl to lék, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: odpoledne, tady hraju přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady do éteru nahodit i pro ostatní spinnery, můžeš ho tady naladit buď to pomocí naší mobilní aplikace, nebo mi cinkni přímo sem do studia na číslo 210 32 30 30. Jdeme se rovnou podívat, co tady máme teď.
1: Zdravím všechny spinnery, potřebuju slyšet dneska Vodka není voda od Elboje s Dorianem na featu a s Freezem. Díky moc.
0: Pořádná party pecka, ideální takhle při pátku, takže já to tam hážu, ty užívej příjemný páteček, víkend je před náma.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

všichni dospělí. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my máme dneska 24. července, svátek tak slaví Kristýna, takže všem Kristýnám přeju jenom to nejlepší. My se už za hodinku vrhneme na páteční pátračku, kde si zahrajeme na detektivy a budeme hledat jednu ztracenou rapovou desku. Samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 23 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, hlásí i celý zbytek České republiky. Co se víkendu týče, tak tam se nám to hodně oteplí, zítra bude krásně slunečno a jasno, maxima na 28 stupních, v neděli to bude až 31 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1.

0: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
1: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
2: Jasný zoom, udělat boom, na ksichtě smije se clown. Ani slovo mezi sebou, víme toho dost, jedeme srovnat koně, jedeme srovnat.

pomalu se točí kola, jim pomalu se krátí čas, oni neví, že jdeme pro ně, ale i tak nezapomenou na nás. Plný arzenál důvodů, není chuť nic vysvětlovat, rovnou cestou přímo jdem situaci tvrdě eskalovat. Naše kola nezastaví ani červená přechody nic, my projíždíme městem mimo děj a zákon ulic. Vykopeme dveře, ať ty koně trefí šlak, my hoříme jako molotov, co dopad přijde tlak. Jedeme pomalu, není kam spěchat, takže slow down. Jasný zoom, dělat boom na ksichtě směs.

Posloucháš Radio Spin, Travis Scott, který si nedávno zahrál ve filmu Odyssea, který teď je snad úplně všude, tak oznámil, že se sám chce taky vrhnout do světa filmu a chce se nějaký film zrežírovat, chce tvořit pod teda jeho labelem Cactus Jack nejenom filmy, ale i seriály. No a teď už přichází i s konkrétním filmem. Travis Scott tady oznámil po tom, co podepsal smlouvu s Paramountem, že chce udělat remake filmu The Warriors. Válečníci, film z roku 1979. Taky si pamatuju, že tenhle film dostal taky videohru na PS2, co si pamatuju, to bylo super. Každopádně jsem hodně zvědavej na to, jak Travis Scott vlastně pochodí, jaký bude jeho debut vlastně do filmového světa. Taky zmiňoval, že při natáčení Odyssey se hodně učil od režiséra Christopha Nolana, což je více než povolaný jméno, kdo by měl dávat rady ze světa filmu. Takže doufejme, že Travis a jeho film, který vydá Bůh ví teda kdy, zatím ještě je to asi ve fázi nějakých příprav, tak ale doufám, že se ho někdy dočkáme a doufám, že to bude stát za to. Posloucháš Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, máme tady pátek, víkend je před náma, to znamená, že nás čeká další hudební víkend. No a schválně, jestli poznáš, komu bude tentokrát věnovaný, protože se tam objeví třeba Kontrafakti. Taky Simi Livin Life. Nebo třeba Gleb. No a asi tušíš, že následující hudební víkend bude věnovaný Slovákům. Dáme si ty největší pecky od slovenských raperů, takže se na to rozhodně připrav. Bude to v sobotu i v neděli, vždycky od 9 do 7 hodin večer. Dvojitá dávka slovenskýho rapu v každý hodině. Buď na to ready, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Vidím velký zdržení na D8, kde si postojíš při výjezdu z Prahy, a to až po nějaký 16. kilometr. Naopak příjezd do Prahy je zasekaný na D7 a taky na D5. Postojíš si taky na D1, a to při příjezdu do Brna, kde se to štosuje už od 180. kiláku. Regiony tak ty aktuálně jedou bez větších obtíží, no a když se podíváme na silnice v Praze, tady si postojíš v Bubenečském tunelu směrem na Holešovičky. Samotný Holešovičky, tak tady to taky stojí. Jižní spojka ve směru na Baranďák, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš, no a postojíš si i na Pražském okruhu v okolí Řeporí. Takže jezdi hlavně opatrně, jestli máš ty nějaký info ze silnic, samozřejmě jak už těch pražských, tak ale třeba taky varských, plzeňských, jihlavských, zkrátka kdekoliv právě teď jezdíš a vidíš na silnici nějaký fuck up, dej mi vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: podle tebe.
1: Na Rádiu Spin i dál hraju přesně podle tebe. Teď už tady mám vzkaz od Jirky.
2: Čau Jirko, tady Jirka. Chtěl bych tě poprosit, už třetí den za sebou milou mě nenávidět od Exomandiase. Jestli už to tam bylo, tak se omlouvám, jestli ne, tak prosím pustit. Mějte se všichni hezky, opět to všude na silnicích stojí, teď momentálně na D0 směrem na letiště. Takže se mějte všichni hezky a přežijte to šílený vedro.
1: Takže na silnicích hlavně opatrně, hlavně dávejte pozor, ty vedra. No, o víkendu to bude ještě horší a myslím si, že během léta nás ještě nějaký ty tropický hodnoty opět čekají. Teď už Exomandias.
0: Rádio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.
3: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Jirka, Radio Spin, máme 24. července, svátek slaví Kristýna, takže všem Kristýnám přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minutek vrhneme na naší pravidelnou páteční pátračku, kde budeme hledat jednu ztracenou repovou desku. No a hned potom si dáme i hitparádu Spin Fresh Hits. Tam se podíváme na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Ještě než se na to ale vrhneme, tak se taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 22 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Víkend tak ten bude opravdu teplej, protože zítra tady vidím maxima na 28 stupních, v neděli to bude až 31 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které

Pohřešuje se jedna rapová deska, kterou tady teď společně budeme muset najít. Startuje páteční pátračka na rádiu Spin. Opět se teda ztratila jedna rapová deska, no a náš úkol, ten zní jasně, tuhle desku musíme najít, a to nejlíp i s pachatelem, který ji má na svědomí. K tomu by nám měly pomoct indicie, které tady před sebou mám v obálkách. Já je budu postupně otevírat, tak uvidíme, co tam najdeme. Tak jdeme na to, otevírám první. Tak první indicie nám prozradila, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2022. Jdeme dál. Na té hledané desce se objevilo celkem 15 zvukových stop. Dáme si ještě jednu indicii. No a tady se dozvídáme, že pachatel, který tuhle desku má na svědomí, tak je podle všeho z České republiky. Já teda zatím vůbec nemám tušení, co za desku a pachatele by to mohlo být. Jestli ale ty tušíš, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minut budeme v pátrání pokračovat.

Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý

0: Posloucháš Radio Spin společně s tím taky páteční pátračku, kde hledáme jednu ztracenou rapovou desku. My teda víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2022. Je na ní 15 zvukových stop a pachatel, který má na svědomí, tak je podle všeho z České republiky. Mám tady další indicie, tak si jedeme rovnou rozbalit. Tady se dozvídáme, že pachatel, který tu desku má na svědomí, tak je z labelu Ty nikdy. Mám tady ještě jednu obálku. No, tohle myslím, že je docela zajímavý. Tady se dozvídáme, že pachatel letos oslavil 20 let na scéně, a to vyprodaným koncertem ve Fóru Karlín. Jdeme si ještě dát jednu indici, která je zvuková, takže já tahám ven svůj diktafon a jdeme na to.
1: Jsem měl takový hulický období. Nějaký můj kamarád jako u dveří a tam stál Kato.
0: Dál bohužel už nahrávka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatele tady dneska hledáme, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 33.

0: Posloucháš páteční pátračku na rádiu Spin. Začíná se nám to tady trochu přiostřovat. Co teda víme? Víme, že ta dnešní hledaná deska je z roku 2022. Je na ní 15 zvukových stop. Pachatel, který ji má na svědomí, tak je z labelu Ty nikdy a letos taky oslavil 20 let na scéně. Mám tady ještě pár posledních indicí, tak jdeme rovnou na ně. Na desce se jako spolupachatel objevil Ben Cristovao nebo taky Alan Murin. Jdeme dál. Tohle myslím, že už bude velká nápověda. Tady máme, že pachatel, který tu desku má na svědomí, tak založil taky vlastní label. No a mám tady ještě poslední indici, která je opět zvuková, takže tahám ven svůj diktafon a jdeme si to poslechnout. Dál bohužel nahrávka nepokračuje, tak jestli už teď tušíš, co za desku a pachatelé by to mohlo být, tak nahraj svoji výpověď do mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej přímo sem ke mně na komisařství, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, začneme opět na dálničních tazích. D8 hlásí velký zdržení u 38. kilometru, postojíš si tady obousměrně, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D4, 54. kilometr směrem na Prahu, hlásí taky štosovačku. No a v neposlední řadě si postojíš taky na D1, 114. kilometr směrem na Brno, i tady vidím zdržení. Regiony tak ty aktuálně jedou bez větších obtíží, když se pak podíváme na silnice v Praze, tak tady si i dál postojíš především v ulici v Holešovičkách. Bubenečský tunel právě směrem na Holešovičky, tak hlásí taky štosovačku. Štěrboholská spojka, tady si postojíš obousměrně. Na jižní spojce se to pak štosuje ve směru na Barandák. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší páteční pátračky, kde jsme hledali jednu ztracenou rapovou desku. Bohužel už tady nemám žádný další indicie, který by jsem ti tady do éteru mohl nahodit, takže si rovnou jdeme poslechnout, co typujete, že jsme tady dneska za desku hledali.
1: No, tak je to 100% Král Liberce, Poly Garant.
0: Tak Poly Garant to skutečně je, ale stále ještě tady nemáme tu desku, takže jdeme dál.
2: Je to Poly Garant a Molo?
0: Molo to není, takže se přesouváme ještě na další hlasovku.
2: Můj tip je, že by to mohl být umělec Poly Garant s jeho deskou Amony.
0: No a tady už bingo, správně, dneska jsme tady hledali Polyho Garanta a jeho desku Amonit. Těch správných odpovědí se tady objevilo více, takže díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali a hledali. No a když už jsme se s tím hledáním dali tolik práce, tak si rovnou i z téhle desky pár tracků pustíme do éteru. Tak jdeme na to, posloucháš Radio Spin.

začíná cesta skrz beranní rohy. Oslavu vzlety i pády, který dopomohli tomu, kdo je garant teď. Vemu vás na trip do mýho světa. Tohle je Amonet. Moje galaxie, moje epopej. Zvedněte kotvy a rozviňte plachty.

odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, máme před sebou víkend, ten tady bude v éteru věnovaný slovenským raperům, takže dvojitá dávka slovenskýho rapu v každý hodince, buď na to rozhodně ready. My teď před sebou máme ještě jednu společnou hodinku, ve který se vrhneme na hitparádu Spin Fresh Hits, podíváme se tam na 15 nejoblíbenějších československých tracků podle vás, posluchačů Rádia Spin. Než se na to ale vrhneme, tak se ještě taky podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 22 stupňů, stále tam je polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Co se víkendu týče, tak zítra se vyšplháme až na 28 stupňů, v neděli by to dokonce mohla být až 31.

0: pět hodin, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru rádia Spin.
0: Přeju ti pohodovej večer, máme tady další červencovej pátek, pět hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdilce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat dvě novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale dva tracky přibudou, dva musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Nobodym a Kellynem a jejich trackem Krejčí, věnovaný kapitánovi naší fotbalové reprezentace. S koncem fotbalového mistráku už se loučí ale i tahle pecka. No a rozloučíme se i s Pragoholikem a jeho trackem Halo tady Prago ze stejnojmenný desky. Příjemnej, vtipnej track. Dneska už se s ním ale taky loučíme.
2: Halo, tady Prago, kdo to volá, to že Tago, prej se tím zastechal bagl, výraz jako Jirka Marl.
0: No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je track od Vesny, dívčí skupina, která tak jako dává folklorní hudbě novej moderní kabátek. Zase úplně něco jiného tady na naší scéně. Spojili se tady i s Benem Kristovao a je to opravdu parádní věc. Posledně to byla 12, dneska už je to jenom jedna pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

0: 14. místě je PTK s trackem Kenpachi a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem zakončil jeho Karakoram etapu, jeho nejúspěšnější deska, co se čísel týče. PTK nejen v tomhle tracku, ale v celém tom Karakoram albu dává spoustu odkazů na videohry, anime. No a já jsem zvědavej, kam povedou jeho hudební kroky dál. 11. Tady máme track Drogstars, titulní track nejnovější desky od Řezníka HDS. Tahle deska už je venku a je nadupaná bangrama, taky zajímavýma hostama. Vypíchnu třeba track s Jankem Ledeckým, spojení Řezník a Janek Ledecký. To na mojí bingo kartičce rozhodně nebylo.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

0: Desátý místo, tady máme track Hardest ze Smekova novýho alba Smek One. Název tracku tady mluví sám za sebe, je to fakt tvrdá pecka. Smekovi se prostě jeho skills na mikrofonu nedají upřít.
1: Hitparáda s Feel Fresh Hits, novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku, ta je od Hartrika. Hartriko už nějaký ten pátek dozadu vydal desku Focus a my tu z tohohle alba máme track Dostaň mě pryč, kde se pro mě dost nečekaně objevil i Buka. Takže jdeme rovnou na to, první dnešní novinka, Dostaň mě pryč.

tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě z ulic.

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor?

0: Se je tenhle týden opět Rook s trackem Než to bylo cool. Rook už je ostřílený MC tady na naší scéně. Jeho studio sessions s Painem, Breichusem, Buttersem jsou legendární. My máme tady ale jeho věc, teda věc z jeho první solo desky, kterou vydal začátkem tohodle roku. Osmička, tu bere track Kapitál od Robina Zuta, první single po jeho desce Majitel. Hodně chytlavý refrén, taky super bars, inspirovaný jak jinak než jeho městem Ústím nad Labem, takže si to jdeme společně užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

bojovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nebudu nikoho šidit.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Sedmý místo, tady si slyšel Filipa Konvalinku, Spio Squad a Podmas od DJ Fejta na tracku Co se děje. Track z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska plná boombapovýho soundu, takže všichni milovníci oldschoolu jsou určitě nadšený, že takhle starý sound se vrací, a to takhle ve fresh kabátku.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
2: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je od Mata 213, track Smutný oči, kde se spojil i s dalšíma interpretama z téhle takový alternativní scény, a to konkrétně s Viktorem Kalem a Marie April. Takže si to jdeme vychutnat. Druhá dnešní novinka Smutný.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Na šestém místě je Katana a Hey Broke Boy, super samplovačka tracku No Broke Boy, zkrátka letní pecka, který teda musím říct, že teplický Katana umí skvěle. Teď už pátý místo. Tady je aktuálně jediná dívka v hitparádě, je to Sausen, raperka a tanečnice z Karlových Varů. Za mě nejstriktnější raperka u nás. Máme tu její track Wi-Fi, vztahová, rázná věc.

0: Fresh hit.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, bere ho Nick Tendo a jeho nejnovější single Q a A. Nick tady trochu zaexperimentoval a pustil se do takového kytarového soundu, nafítuje tady Ven a je to fakt chytlavá pecka. Teď už bronzová pozice, tady jsou Praga Union s trackem Hledá se Rým. Objevil se tady na featu taky Paulí Garant. Paulí několikrát v rozhovorech a taky v textech svých rapovejch zmínil, že Kato byl jedna z inspirací pro to, aby on sám začal tvořit hudbu, takže slyšet je teď vlastně na jednom tracku je opravdu silný moment.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 3.

0: Brná pozice, tady máme novinku z minula, je to Robin Zoot a jeho track Kdo 2, pokračování jedničky, která se objevila na albu Ponia. Je to opět dost crazy track, Robin se tady může opravdu utrhnout a kdo jiný by se na takovejhle track hodil víc jak Buka. No a teď už tady máme vítěze, tím se i tentokrát stává Izomandias s trackem A mám rád. Track z jeho desky Exit u palice, která válcuje streamovací platformy. Na tomhle tracku je i Ektor, takže já gratuluju, my si to jdeme společně užít. Hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

0: jsme Radio Spin. Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz. Československý underground.
1: Paskvil 2026, Radio Spin. Yeah.

dance into the sunrise. You're only getting one life.

0: Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazi si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.
1: Pošlem něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu. V rapu. V

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Radio Spin.
1: Na plakátě moje jméno
2: Vec.
1: Přišel jsem čeknout toto město.
2: Kde?
1: Rozjebat se jak zvěř.

Radio Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků. Eteru Rádia.

0: tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš. Tvý show slyší od těch mé.
1: Není to ani stejná liga, je to úplně šíj.

0: stránky a pak si to žene, víc padáme, či víc chceme jít nejlepší obranou, vždycky útočí.
1: Já jsem Hugo z Gofrau a ty posloucháš Radio Spin, boy.

0: show. Swag. Je to tak.
1: Tohle byl Vaktis s trackem Cartier v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady spolu příště potkáme my.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na Rádiu Spin.
4: Milujou mě nenavidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci,

0: nás.
1: Rádio Spin.
2: Ja som Hybo Brácho. Celý život hip-hop. Mikey Beats. All kind of music.